podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátek.
1: Why it's greased lightning?

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvažte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dvě minuty před 6 hodinou posloucháte Signál Radio. Za malou chvíli vám nabídneme první dnešní zprávy a po nich bude pokračovat to nejlepší z 80. let. Chystá se tu Brian Adams, Kim Wilde nebo New Kids on the Block.
1: Signál Radio, doprava.
0: Nehoda nákladního auta se stala na silnici 50 obce Drslavice na Uhorsko-Hradišťsku. Projet se tady dá s opatrností, jinak aktuálně další komplikace hlášené nemáme. Proto vám přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční ráno, se 6. hodinou raní máme pro vás na Signálu zprávy. Očekávání meteorologů, že úterý bude na velké části Česka jedním z nejteplejších dnů letošního léta, se vyplnilo. Moravský absolutní rekord padl ve Strážnici už před 2. hodinou odpoledne. Polovina stanic fungujících alespoň 30 let včera překonala nebo dorovnala absolutní teplotní rekordy. Vůbec nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde bylo naměřeno 41,5 stupně Celsia. Na 12 místech teploty přesáhly 40-stupňovou hranici. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v červenci. Analytici předpokládají, že meziroční inflace stoupla na 1,8%, a to především kvůli vyšším cenám pohonných hmot. Ruská armáda zahájila útok balistickými střelami na Kyjev. Na Telegramu to oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Při úderech zemřel jeden člověk, dalších 12 lidí bylo zraněno. Podle kyjevské vojenské zprávy bylo zasaženo celkem 7 míst.
0: Co se děje v regionu?
1: Vyšetřování červnové nehody letounu na pražském letišti Točná skončilo. Podle vyšetřovatelů nehodě, při které zemřeli dva piloti z Liberce, předcházelo několik porušení letových postupů. Přílet k letišti neproběhl podle pravidel s několika zatáčkami, z nichž poslední přešla do vývrtky. Závěrečná zpráva o vyšetřování nehody bude k dispozici za několik měsíců.
0: Sport.
1: Jeden z nejlepších zápasů ve Spartě, přesně to řekl po výhře nad Lyonem trenér Brian Priske. Utkání na Letné sledoval náš sporták Petr Plintovič.
2: Sparta začala boj o Ligu mistrů úspěšně, když po obratu a gólech Rineše a Mercada porazila favorizovaný Lyon 2-1. Soupeř navíc za stavu 1-1 neproměnil penaltu.
1: Doplňme, že odveta třetího předkola se hraje příští úterý ve Francii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní, tedy středeční den, nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude přechodně oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo také s bouřkami, které mohou být ve výjimečných případech silné. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 32 do 37 stupňů, na Moravě bude tepleji i kolem 39 stupňů, na horách bude také teplo, tam teploty naměříme kolem 30. Tolik zprávy, hezké ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Se 6. hodinou startuje na Signál Rádio ranní vysílání, u kterého vás všechny vítá Jirka Svoboda. Probudili jsme se do středy 5. srpna. Pracovní týden se nám tak láme. Zdravím všechny, kdo teprve rozlepují oči, ale i ty, kteří už pracují, i ty, kteří mohou odpočívat a mají před sebou třeba volný den. Jsme tady pro vás s čerstvou dávkou aktualit, zajímavostí a hitů 80. let. Tak příjemný poslech a hezký začátek nového dne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dobré ráno, ladíte středeční vysílání Signál rádia. Dívám se na kalendář a u data 5. srpna má jméno Kristián. Tohle jméno má u nás skoro 3,5 tisíce nositelů. Narozeniny by slavil například herec a mim Boris Hübner nebo astronaut Neil Armstrong, který jako první vstoupil na povrch měsíce. Svíčky na dortu dnes foukne třeba herečka Jana Plotková, tak přejeme jen to nejlepší. Na dnešek taky připadá Den ústřic, Den spodního prádla, Den kuskusu a pozor, je také Mezinárodní den semaforů. Připomíná první elektrický semafor, který na Instagramu

0: Na Signál Rádiu nás do nového dne probouzeli New Kids on the Block a obloha je dnes ráno nad Českem jasná, pouze na západě oblačná, tam se vyskytují i lokální přehánky. Opět máme za sebou tropickou noc, kdy teploty na většině území neklesly pod 20 stupňů. Například Praha a České Budějovice aktuálně měří 21 stupňů, Brno a Jihlava mají 23 stupňů a Hradec Králové s Pardubicemi jsou na 24 stupních. Přes den bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer se místy objeví více oblačnosti a vyskytnou se přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Dnes naměříme 32 až 37 stupňů, na horách bude kolem 30 stupňů Celsia. Další horký letní den vám na Signál Rádiu zpříjemníme hudbou vašeho mládí. Tady jsou Hot Chocolate.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Kylie Minogue ve středu ráno na Signál Rádu. Před 6:30 Lucie Bílá s Ilonou Čákovou, teď ale ještě pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes je první středa v měsíci, po celé republice tak v pravé poledne proběhne pravidelná zkouška sirén. Budou znít nepřetržitým tónem po dobu 140 sekund. Dnes by podle předpokladu vědců měly na povrch měsíce dopadnout trosky z rakety Falcon 9 od společnosti SpaceX. Astronomové to berou jako příležitost k pozorování změn, jaké dopad způsobí. Český statistický úřad zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v červenci. Analytici předpokládají, že meziroční inflace stoupla na 1,8%, především kvůli cenám ropy. V Kladně dnes můžete za pár korun pořídit auto, město totiž odpoledne pořádá dražbu odtažených vozidel, které si provozovatelé v zákonné lhůtě nevyzvedli. V nabídce je 13 vozidel různých značek. Do amfiteátru kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se vrací popularizační cyklus nazvaný Piknik Nobel. Nabídne možnost poznat vědu mimo posluchárny a laboratoře. V Poděbradech si dnes scénickým čtením historické divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Krvavý soud připomenou 530 let od popravy kutnohorských havířů. A Vyšší Brod na Šumavě hostí ode dneška do neděle světový pohár v orientačním běhu, tedy nejvyšší soutěž v tomto sportu. Zúčastní se ho přes 300 běžců ze 32 zemí světa, včetně české reprezentace.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 7:02 míříme na Signál Rádio na silnice. S nehodou dvou osobních aut počítejte na silnici číslo 14 v Ústí nad Orlicí a kusy pneumatik překáží v jednom pruhu na dálnici D1 na 70. kilometru na trase Praha-Brno. Tudy jeďte velmi opatrně, jinak aktuálně větší komplikace hlášené nemáme. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

Depešáci nikdy nesklamou a dnes nám zpříjemnili ráno na Signa Rádiu. Už tady procházím zpravodajské weby a za chvíli prozradím, jaká zajímavá témata jsem pro vás našel a taky vám dám tip na dnešní večer. A k tomu spousta letních hitů, třeba od Maggie Reilly, Tonyho Esposita nebo skupiny ABBA. Tak hezký začátek dnes se Signa Rádiem, je středa 5. srpna. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue

0: Ladíte ranní vysílání Signa Rádia, dnes to bude opět na lehké oblečení. Obloha je teď ráno nad Českem jasná, pouze na západě oblačná a tam se vyskytují i lokální přehánky. Máme opět za sebou tropickou noc, kdy teploty na většině území neklesly pod 20 stupňů. Například Praha a České Budějovice měří 21 stupňů, Brno a Jihlava mají 23 stupňů a Hradec Králové s Pardubicemi jsou na 24 stupních. Přes den pak bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer se místy objeví více oblačnosti a vyskytnou se přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. A dnes naměříme 32 až 37 stupňů. Na horách bude kolem 30 stupňů Celsia. Přeju vám klidný den.
1: Hity, které hrály z tranzistoráků. To je 80kové léto na Signál rádiu.

0: Vyloženě letní atmosféru přinesl na vlny signál rádia Tony Esposito, ale než se do éteru dostane skupina ABBA, prozradím vám, jaká zajímavá témata jsem pro vás našel na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Českým hasičům, kteří pomáhali s vrtulníkem hasit lesní požáry ve Francii, komplikovali práci zejména vysoké teploty, silný a proměnlivý vítr a rychlý vznik nových ohnisek. Vrtulník za 9 dní operačního nasazení provedl 263 schozů vody. 3/4 zaměstnaných osob se cítí z práce vyčerpány a téměř 3/4 považují také za stresující. 1/5 lidí vnímá, že jim práce výrazně narušuje osobní život. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Nesoulad mezi pracovním a soukromým životem si nejvíce uvědomují lidé v nejmladší věkové skupině a také lidé, kteří mají děti. Italští popeláři v odpadcích hledali los s výhrou 1 milion eur, tedy přes 24 milionů korun, který jeho majitelka nedopatřením vyhodila. Popeláři se po dobu více než jednoho dne prohrabávali haldami odpadu. Mezi spoustu papírů a starých účtenek nakonec výherní los našli a k zázraku byl stále v celku a čitelný. Ženě ho vrátili, ta ale musí zaplatit náklady spojené s hledáním. A fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Odvetá ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Dnes večer vám nabídneme reprízu první srpnové hitparády. V signálech světových hitparád 80. let jsme tentokrát zamířili do francouzského žebříčku roku 1986. Uslyšíte tedy 10 největších hitů té doby, ale také vzpomínku na slavný gól Maradony v 86. roce. Mluvit se bude o zpěvačce Glorii Estefan, která žije celý život po boku jednoho muže, a dozvíte se, ke komu vzlížela v 80. letech zpěvačka Annie Lennox. V 9 večer se na vás těší Martin Hovorka a signály světových hitparád.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Skupina OMD na Signál Rádio, 7:02, za chvíli čerstvé zprávy s Honzou, po nich opět to nejlepší z 80. let, Erasure, zpěvačka Cher a nebo Madonna.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Tři osobní auta se srazila na silnici 11 na 255. kilometru na trase Český Těšín-Opava. Odhaduje se tady zdržení na 2 hodiny. Porouchané vozidlo překáží na D1 na 19. kilometru ve směru na Prahu. A Praha ulice Tuchoměřická, tady auto srazilo cyklistu. Projedete s opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Další povídání bude vonět dálkami. Vypravíme se až do Indického oceánu na nádhernou Srí Lanku. Naším průvodcem bude Češka Marcela Priyamal, která na tomto ostrově žije a zná ho opravdu zblízka. Poví nám, v čem se život na Srí Lance liší od toho našeho, jací jsou místní lidé, jak bezpečná je tato země pro turisty a které období je nejlepší pro návštěvu. Dozvíme se také, co byste při cestě na Srí Lanku rozhodně neměli vynechat a jaké místní speciality stojí za ochutnání. O tom všem si bude Lucka Cinková povídat s Marcelou Priyamal u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno i se 7 hodinou na signálu, pojďme na zprávy. Torzo vyhořelé výškové budovy 34 v bývalém areálu Svit ve Zlíně si už během dneška převezme demoliční firma. Objekt bude srovnaný se zemí zhruba do měsíce. Připomeňme, že 11-podlažní budova začala hořet 9. července ráno. Požár vznikl nejspíše v 9. patře ve skladu obuvy, který měla pronajatý firma Vasky. Hasiči požár likvidovali téměř 2 týdny. Jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července. V barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku dnes začíná 29. ročník festivalu extrémní hudby Brutal Assault. Skončí v noci na neděli a nabídne více než 160 kapel a doprovodný program. Ruský vládce Vladimír Putin podepsal zákon postihující kritiky režimu, kteří v nepřítomnosti kvůli emigraci čelí pronásledování ve vlasti. Zákon okamžitě vstoupil v platnost, uvedla to ruská média.
0: Co se děje v regionu?
1: Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou po Praze vzrostla. Jízda Metropolí podražila z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost totiž vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Podle komory taxikářů je ale zvýšení nedostatečné.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté do 18 let zvítězili na Hlinka Grecky Cupu nad Němci 8-3 a napravili úvodní porážku se Spojenými státy 4-6. V dalším utkání narazí na Finy. A připomínáme také fotbal. Sparta vyhrála ve 3. předkole Ligy mistrů nad Lyonem 2-1. Obrat mezi 63. až 69. minutou zařídili Rineš s Merkádem. Lyon nedal penaltu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne a večer přechodně oblačnou, s ojedinělými přehaňkami nebo také s bouřkami. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 32 do 37 stupňů Celsia. Na Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Se 7 hodinou pokračuje středeční ranní vysílání Signál Rádia. 5. srpna slaví svátek Kristián, tak jestli nějakého znáte, nezapomeňte mu popřát. Narozeniny by dnes měl herec a mim Boris Hübner nebo astronaut Neil Armstrong, který jako první člověk vstoupil na povrch měsíce, a svíčky na dortu dnes foukne například herečka Jana Plotková. Od nás letí velké gratulace. Za chvíli si připomeneme několik výročí, jedno bude o nečekané záplavě motýlů. S vámi ve studiu Jirka Svoboda a přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je 5. srpna a to byl v roce 823 před naším letopočtem den, kdy vznikla Majská říše. Pojďme se vydat proti proudu času za dalšími událostmi.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2006 plavkyni Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob 7 hodin a 25 minut. V roce 1914 byl nainstalován vůbec první semafor pro řízení dopravy na křižovatce. Bylo to v Clevelandu ve státě Ohio. V roce 1912 byl zahájen provoz na pozemní lanovce Diana v Karlových Varech. Provoz byl zastaven v roce 1980 a po rekonstrukci znovu obnoven v roce 1998. V roce 1884 byl položen základní kámen podstavce Sochy svobody. A v tento den v roce 1594 kroniky zaznamenaly, že v okolí Litoměřic poletovala hejna bílých motýlů a podobně jako kobylky sežrali, co mohli.
1: Signál.

0: Na Signál Rádiu Madonna a Papa Don't Preach. Včerejšek byl skutečně horký a teplotní rekordy padly na všech měřících stanicích a také dnes bude dost teplo. Už teď ráno je obloha jasná, pouze na západě je oblačná, vyskytují se tam lokální přehánky. Teploty jsou od rána nad 20 stupni a budou dál rychle stoupat. Přes den nás čeká jasná nebo polojasná obloha, odpoledne a večer se místy objeví více oblačnosti a vyskytnou se přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Dnes naměříme 32 až 37 stupňů Celsia. Jestli se budete chtít schladit na horách, tak tam bude kolem 30 stupňů. Takže lehké oblečení, dostatek tekutin, stín a Signál Rádio. To je pro dnešek ideální kombinace.
1: Hity, které hrály z tranzistoráku, to je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Sekvantofy v ranní vysílání Signál Rádia. Před 7:30 si připomeneme film Flashdance singlem What a Feeling, ale ještě tady mám pro vás pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes je první středa v měsíci. Po celé republice tak v pravé poledne proběhne pravidelná zkouška sirén. Budou znít nepřetržitým tónem po dobu 140 sekund. Dnes by podle předpokladu vědců měly na povrch měsíce dopadnout trosky z rakety Falcon 9 od společnosti SpaceX. Astronomové to berou jako příležitost k pozorování změn, jaké dopad způsobí. Český statistický úřad zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v červenci. Analytici předpokládají, že meziroční inflace stoupla na 1,8%, především kvůli cenám ropy. V Kladně dnes můžete za pár korun pořídit auto, město totiž odpoledne pořádá dražbu odtažených vozidel, které si provozovatelé v zákonné lhůtě nevyzvedli. V nabídce je 13 vozidel různých značek. Do amfiteátru kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se vrací popularizační cyklus nazvaný Piknik Nobel. Nabídne možnost poznat vědu mimo posluchárny a laboratoře. V Poděbradech si dnes scénickým čtením historické divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Krvavý soud připomenou 530 let od popravy kutnohorských havířů. A Vyšší Brod na Šumavě hostí ode dneška do neděle světový pohár v orientačním běhu, tedy nejvyšší soutěž v tomto sportu. Zúčastní se ho přes 300 běžců ze 32 zemí světa, včetně české reprezentace.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 7 hodin 32 minut, posloucháte ranní vysílání Signál Rádia po hudbě z filmu Policajt z Beverly Hills, za chvíli Modern Talking, kapela Blondie a nebo Alphaville.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní a nákladní auto se srazily na D48 u exitu 63, průjezd je tady možný se zvýšenou opatrností a těžké nákladní auto havarovalo na silnici 342 u obce Svinčany na Pardubicku. Částečně je mimo komunikaci. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
3: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
2: Tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
3: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
2: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál Rádio. Posloucháte online
3: na signálradio.cz.

0: Jste se Signál Rádiem, kde se vám opět postaráme o příjemný prázdninový zážitek. Co byste řekli na hezkou knížku, která vás svým humorem nejenom pobaví, ale ještě odlehčenou a zábavnou formou představí zajímavé kouty naší planety. V tom případě si nenechte ujít naší ranní hru Ano nebo ne, kde za jediné správné slovo můžete vyhrát. Tentokrát je to knížka Mikulášovi nevydařené cestálie a k ní vám ještě přidáme náš krásný rádiový hrneček, abyste z něj během čtení mohli popíjet třeba kávu. Dva dárky za jedno správné slovo, to si nesmíte nechat ujít. Soutěžíme od pondělí do pátku před 8:30 ráno. Držím vám palce a taky doporučím kouknout na detaily na náš web signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Jste naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Dnes je v kalendáři jméno Kristián a pranostiky říkají na svatého Kristiána slunce hřeje od rána, nebo jaký Kristián v srpnu bývá, takový podzim se usmívá. No to vypadá, že před sebou tedy máme vyhlídku na celkem slunečný a teplý podzim, protože dnes bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer se místy objeví více oblačnosti, místy se také vyskytnou přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné a naměříme 32 až 37 stupňů Celsia, na horách bude kolem 30 stupňů. Prostě pravé léto, které je na našich vlnách navíc osmdesátkové. A tady už mám další hit vašeho mládí. Alphaville, Big in Japan.
1: Léto s hudbou vašeho mládí.
2: To je osmdesátkové léto na Signál Rádiu.

0: Ráno na Signál Rádio plyne v rytmu skupiny Alphavel, kterou za chvíli vystřídají Boniem nebo Michael Jackson, ale teď míříme do Brna. Jedna z dejší čtvrti dostane opravený kulturní dům a jak zjistil kolega Luděk Savana Urbánek, pod Červeným kopcem bude opět znít hudba.
1: Hezký dobrý den, dnes společně nahlédneme do brněnské rarity, tou je kamenná čtvrť, takzvaná Kamenka. Ta se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu, v němž vznikne komunitní centrum. Nové prostory poslouží místním k setkávání a pořádání různých akcí. Městská část Brno-Střed, která má nemovitost ve správě, nyní pracuje na stavebních úpravách. Bývalá nouzová dělnická kolonie, založená v období první republiky, dodnes nestratila nic ze svého původního rázu. Kamenka si i po více než 100 letech udržuje svébytnou atmosféru a kulturu, a to především díky místním obyvatelům, kteří se pravidelně zasazují o zachování jejího odkazu. I přes četné aktivity ale lidem chybělo místo pro společenské setkávání. Původní dům s číslem 35 byl po druhé světové válce ve špatném technickém stavu a přišel pod správu Národního výboru. Objekt poté šel k zemi. Za pomocí místních obyvatel vznikla ale nová stavba, která sloužila jako kulturní dům. V pozdějších letech se v ní usídlil Svaz českých žen. Prostory sloužily ke konání různých besídek, plesů nebo divadelních či filmových představení. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál Rádiu. This is the story of my baker. Me

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem a ještě než odbije 8. hodina, přináším pravidelnou dobrou zprávu a ta dnešní bude doslova sladká.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Vydáme se do jedné z vozoven pražského dopravního podniku. Kromě toho, že se tady starají o provoz tramvají, autobusu nebo metra, tak produkují také vlastní med. Ano, na střeše vozovny v pražských Vokovicích mají totiž vlastní úly a o včely se tady ve své volném čase starají zaměstnanci. Letos se jim podařil skutečně rekordní výsledek. Zdejší včelky vyprodukovaly 110 kg medu, což je o polovinu více než v loňském roce. A med tady vzniká hlavně z nektaru květin v okolí Divoké Šárky. No vidíte, stačí pár úlů, trocha nadšení lidí a výsledek může přinést skutečně sladkou odměnu.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Další hodinu dnešního rána na Signál Rádiu nám uzavřel Michael Jackson, dál už zprávy s Honzou Navrátilem a v příští hodině zaspívají Pet Shop Boys, kapela Queen nebo Jason Donovan. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě osobní auta jsou v sobě na silnici 27 u Litvínova, projet se tady dá s opatrností. Brno, stará dálnice, tady po nehodě dvou osobáků zasahuje záchranka a bouralo se taky na dálnici D2, tady se na 51. kilometru ve směru na Bratislavu srazilo osobní a nákladní auto. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, i s 8 hodinou na Signálu pro vás máme zprávy. Po celém Česku včera padaly teplotní rekordy. Na 12 stanicích bylo naměřeno přes 40 stupňů. Nejtepleji 40,5 stupně Celsia meteorologové naměřili v Plzni, Bolevci. Případů žloutenky typu A v Česku znovu ubývá, vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci lékaři evidovali 109 případů, o 12 méně než v červnu, kdy poprvé po 8 měsících nemocných mírně přibylo. Dohoda mezi Spojenými státy a Íránem o znovu otevření Hormuzského průlivu by mohla být uzavřena ještě dnes, řekl to americký minister financí Scott Bessent v rozhovoru se stanicí CNBC. A do měsíce dnes narazí zbytek vysloužilé kosmické rakety. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety Falcon 9, která do vesmíru vynesla pozorovací satelity. Srážka proběhne zhruba za 30 minut.
0: Co se děje v regionu?
1: Se začátkem srpna vstoupila v platnost nová desetiletá smlouva pražského magistrátu s městskou firmou Pražské služby, kterou hlavní město zadalo bez veřejné soutěže. Firma, kterou 100% vlastní Praha, má do konce roku 2029 svážet odpad nejméně z 80% rozlohy města. Do roku 2034 pak z 90% a do srpna 2036 z 95% území Prahy.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za fotbalem. Fotbalista Adam Karabec věří, že Sparta má po výhře 2-1 nad Lyonem v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů reálnou naději na postup. Před zápasem by mužstvo takový výsledek bralo. S ohledem na průběh ale hráče mrzí, řekl to 23-letý ofenzivní záložník.
2: Myslím, že to bylo smolný, to jsem si fakt říkal, to se může stát jenom nám. Ale fakt jsem pyšnej, jak jsme to zvládli, protože jsme nepolevili, nezbláznili jsme se z toho, hráli jsme furt stejně a odměnil nás to potom. Tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavně je teď ten výsledek a jakým stylem jsme to odehráli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i ve zprávách v 8 hodin se pojďme podívat na to, jaké nás dnes čeká počasí. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno s ojedinělými přehánkami nebo také s bouřkami. Nejvyšší denní teploty dnes budou opět hodně vysoké. Měřit je budeme mezi 32 a 37 stupni Celsia, na Moravě kolem 39. No a pokud plánujete cestu nahory, tam počítejte s 30. Zprávy končí, vracíme se k 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krátce po 8 hodině máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Jestli máte rádi šperky a také české sklo, tak zůstaňte s námi, protože vás za chvíli zavedu na místo, kde toho bude k vidění tolik, až vám bude zrak přecházet. No a v této hodině budeme opět soutěžit ve hře Ano nebo ne, rozdáváme krásnou humornou knížku a k tomu náš rádový hrneček nejenom na ranní kafe. Chystejte proto telefony s číslem 910 260 910, ať vám tahle šance neunikne. Ve studiu je s vámi Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné signál rádio a teď něco pro milovníky šperku a skla. V Jablonci nad Nisou se bude už od 6. do 9. srpna konat tradiční přehlídka skla a bižuterie s názvem Křehká krása. Na letošním 15. ročníku se představí výrobci nejenom z jabloneckého regionu, ale také z Prahy, Ostravska nebo Českých Budějovic. Vstupné letos sice o něco zdražilo, ale hlavní organizátor Milan Kohout říká, že za to návštěvníci dostanou i něco navíc.
1: Vstupné bude letos o 30 korun vyšší, ale bude vyšší i z toho důvodu, že tentokrát bude přehrazena ulice u muzea a návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, takže za jednu vstupenku můžou 4 dny navštěvovat jak výstavu, tak muzeum, což je v letošním roce novinka. A tím současným 150 korunovým vstupným návštěvníci ušetří hodně. No.
0: Na výstavě Křehká krása se v jabloneckém Eurocentru představí 51 firem. Největší stánek bude mít tradiční výrobce bižuterie Preciosa. A součástí akce je také doprovodný program, ukázky sklářských řemesel anebo výtvarné dílny pro děti.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Na signál rádio Lan Richie. Už včera padly teplotní rekordy na všech měřících stanicích v Česku a dnes by alespoň na některých také možná mohly padnout. Ten poslední je pro 5. srpen z roku 1830 a měl hodnotu 35,5 stupně. Nás dnes čeká jasná nebo polojasná obloha. Odpoledne a večer se místy objeví více oblačnosti a vyskytnou se přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. A naměříme 32 až 37 stupňů Celsia. Tím by ta největší horka měla na chvíli pominout, protože od zítřka dojde k mírnému ochlazování. Tak snad se trochu osvěžíme. Teď se nám o trochu té svěží energie postará Jason Donovan.
1: Užijte si 80kové léto se signál rádiem.

0: Ladíte ráno na Signál Rádium, za chvíli nám zaspívá Petra Janu a hned po ní budeme soutěžit. Připravte si proto telefony s číslem 910 260 910. Hrát budeme kvízovou hru Ano nebo ne o dva krásné dárky. Předtím pro vás mám ale pár zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Českým hasičům, kteří pomáhali s vrtulníkem hasit lesní požáry ve Francii, komplikovali práci zejména vysoké teploty, silný a proměnlivý vítr a rychlý vznik nových ohnisek. Vrtulník za 9 dní operačního nasazení provedl 263 schozů vody. 3/4 zaměstnaných osob se cítí z práce vyčerpány a téměř 3/4 považují také za stresující. Pětina lidí vnímá, že jim práce výrazně narušuje osobní život. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Nesoulad mezi pracovním a soukromým životem si nejvíce uvědomují lidé v nejmladší věkové skupině a také lidé, kteří mají děti. Italští popeláři v odpadcích hledali los s výhrou 1 milion eur, tedy přes 24 milionů korun, který jeho majitelka nedopatřením vyhodila. Popeláři se po dobu více než jednoho dne prohrabávali haldami odpadu. Mezi spoustu papírů a starých účtenek nakonec výherní los našli a k zázraku byl stále v celku a čitelný, že něho vrátili. Ta ale musí zaplatit náklady spojené s hledáním. A fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Pět minut před půl devátou nám na Signál Rádiu dospívala Petra Janů a já už pro vás uvolňuji telefonní linku do našeho studia 910 260 910. Budeme totiž soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: A dnes opět hrajeme naší dobrodružnou kvízovou hru o dobrodružnou knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která vás odlehčenou a humornou formou zavede na Dálný východ. Je plná nečekaných situací a úsměvných událostí. No a my vám k tomu přidáme i náš krásný rádiový hrneček. Tak, někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signál Rádio, kdo pak je tam?
2: Dobrý den, tady Jarda.
0: Jardo, jak trávíte léto?
2: No, momentálně na chalupě, takže přijde.
0: Na chalupě, takže pohodička. To máte i čas si přečíst nějakou knížku.
2: No, manželka.
0: Manželka spíš. Tak budeme držet palce, abyste pro manželku tu knížku vyhrál. Na moji otázku odpovídáte pouze jedním slovem, buď ano, nebo ne. Tak já se ptám, je Sahara nejúrodnějším místem na planetě Zemi, ano nebo ne?
2: No, není.
0: Bylo tam zaváhání, ale je to pravda. Sahara je totiž největší světová poušť. No tak jo, knížka pro manželku je v kapse, k tomu i náš krásný rádiový hrneček. Ten si necháte vy, nebo ho také dáte manželce?
2: No, potenciál.
0: A nebo se v něj poperete. Jasný, moc gratuluju. Užijte si dál 80-kové léto, ještě nezavěšujte naslyšenou. Tak hra Ano nebo ne má znát dnešního vítěze. Také zítra touto dobou budete moci vyhrát knížku a hrneček, tak si to nenechte ujít. Více je o této hře i o té knížce na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne. Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Synthpopové duo Softcell na Signál Rádio 3 minuty po půl deváté, dál už Mel a Kim, také Sting anebo Belinda Carlisle.
1: Signál Rádio doprava.
0: S nehodou počítejte na dálnici D55 na 18. kilometru ve směru na Olomouc a velký pozor na silnici 57 u Valašského Meziříčí. Tady je po nehodě rozlitá nafta a vozovka klouže. Tak jezděte opatrně, Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Máte naladěné Signál Rádio a mám tady jeden tip pro odvážné cestovatele. Ve Flašerově dole u Oder na Novojičínsku vzniká nová adrenalinová trasa, která nabídne úplně jiný pohled na svět podzemí. Odvážlivce čeká lezení po žebříku, úzké chodby i krátké plazení. Každý si tak bude moci na vlastní kůži vyzkoušet, jak náročná byla kdysi práce horníků. Flašerův důl je unikátní historické břidlicové dílo z přelomu 19. a 20. století a dnes už patří mezi zajímavé turistické cíle Moravskoslezského kraje. Nová trasa má zážitek z prohlídky ještě více přiblížit skutečným podmínkám, ve kterých se zde dříve těžila břidlice. Pokud tedy hledáte místa, kde se spojí historie, dobrodružství a trocha adrenalinu, Flašerův důl by mohl být skvělým cílem některého z vašich letních výletů.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ladíte ráno na Signál Rádiu, před námi je další horký letní den, bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer místy více oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i silné, a naměříme 32 až 37 stupňů. Ve čtvrtek nás potom čeká převážně oblačná až zatažená obloha s přeháňkami a bouřkami, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na Moravě bude zítra ještě až 37 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem tohoto týdne pak bude pátek, kdy bude dál oblačno až zataženo s přeháňkami, místy i bouřkami a maxima vystoupí jenom na 24 až 28 stupňů. No a na víkend se nám vyjasní a teploty opět půjdou nad tropickou třicítku. Milovníci horkého letního počasí si na jeho nedostatek letos tedy opravdu stěžovat nemohou. Přeju vám hezkou středu.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Belinda Carla je v ranním vysílání Signál rádia, za chvíli Supertramp anebo Joan Jett, ale ještě nás kolega Honza Navrátil vezme do pražské zoo. Tam se totiž na dnešek chystá takzvaná melounová středa v pavilonu Velkých želv.
1: Hezký den, tak dneska máme opět možnost se v pražské zoologické zahradě tak trošku dovzdělat. Možná netušíte, jak moc mají želvy rádi melouny. Přesvědčit se o tomto propojení můžeme každou středu v pražské zoo v Troji. Ano, i dnes je na programu melounová středa. Pozorovat tu tak můžeme galapážské želvy sloní a také želvy obrovské z atolu Aldabra, jak si pochutnávají na vodních melounech. Spolu s poutavým výkladem jsou tyto hody nezapomenutelným zážitkem jak pro malé, tak také pro velké návštěvy. Zoologické zahrady. Věděli jste, že pro želvy je právě meloun letním zpestřením jídelníčku? Kromě sladké dužiny nepohrdnou ani zelenou slupkou. Výběh u pavilonu Velkých želv z kraje tohoto roku prošel výraznou revitalizací a najdete ho v blízkosti dolní stanice Lanové dráhy. Tak se tu buď dnes a nebo nějakou další středu určitě zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Letošní léto nám ukázalo, že nám umí pořádně zatopit. A co si budeme povídat, v tropickém horku se nám nechce moc cestovat nebo chodit po výletech. To se raději schováme do stínu, bazénu anebo na koupališti. A tak se začínají měnit naše cestovatelské zvyky. Čím dál více lidí vyráží za zážitky až po západu slunce. Velký zájem je tak o večerní prohlídky hradů a zámků, noční komentované procházky městy anebo večerní koncerty pod širým nebem. I odborníci potvrzují, že noční turistika zažívá boom. Mnoho lidí navíc láká atmosféra, která bývá například na památkách úplně jiná než přes den. Zdá se tedy, že vznikl nový trend a my objevujeme místa, která po setmění ožívají úplně jiným životem.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Závěru středečního rána na Signál Rádu nám zpívala Joan Jett. 2 minuty nás dělí od 9 hodiny, za chvíli další zprávy s Honzou a pak už Black, George Michael nebo Pointer Sisters. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda 3 aut se stala na silnici 13 u Markvartic na Děčínsku. Na vozovku unikly provozní kapaliny. Policie vyšetřuje nehodu na silnici 50 u Kunovic na Uherskohradišťsku a další nehoda je na silnici 50 také ve Slavkově u Brna. V Praze na Strakonické v Lahovičkách se pak srazil autobus a osobní auto ve směru do centra. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Další povídání bude vonět dálkami. Vypravíme se až do Indického oceánu na nádhernou Srí Lanku. Naším průvodcem bude Češka Marcela Priamal, která na tomto ostrově žije a zná ho opravdu zblízka. Poví nám, v čem se život na Srí Lance liší od toho našeho, jací jsou místní lidé, jak bezpečná je tato země pro turisty a které období je nejlepší pro návštěvu. Dozvíme se také, co byste při cestě na Srí Lanku rozhodně neměli vynechat a jaké místní speciality stojí za ochutnání. O tom všem si bude Lucka Zinková povídat s Marcelou Priamal u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Středeční ráno je v plném proudu, 9:00 je tady, pojďme opět za dalšími zprávami. Vlaky společnosti Arriva přepravily letos v prvním pololetí 4,2 milionu cestujících, méně než v loňském roce. Dopravce RegioJet letos zaznamenal na některých linkách nárůst počtu cestujících. Další dopravci údaje neuvedli. Vrtulník, se kterým čeští hasiči pomáhali hasit lesní požáry ve Francii, za 9 dní operačního nasazení provedl 263 schozů vody. Oznámil to hasičský záchranný sbor České republiky. Kubánské úřady oznámily, že se jim po celonárodním výpadku podařilo obnovit dodávky elektřiny do sítě. Podle agentury AFP šlo už v pořadí o 6. letošní blackout. Řada oblastí navíc podle této agentury zůstává nadále bez proudu. A noční útoky na Kyjev nepřežilo 15 lidí, zraněných je 20 lidí. Na předměstí města hoří sklady. Informaci zveřejnil starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
0: Co se děje v regionu?
1: Při zápase prvního kola fotbalové soutěže si nešlo nevšimnout špatné kvality trávníku na hřišti pražských Bohemians. Žluté fleky zapříčinila plíseň, která se na ploše objevila po nesprávně zvolených postupech zavlažování. Vedení klubu už povolalo odborníky. Zlepšení očekává během několika dní. V opačném případě travní porost vymění.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme za tenisem. Sára Bejlek podlehla ve druhém kole turnaje v Torontu 0-6 a 3-6 bývalé světové jedničce Ize Świątekové z Polska. Po hladce ztraceném prvním setu se hrála 20-letá znojemská rodačka s favoritkou vyrovnanou partii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A pojďme se podívat také na počasí. Dnešní den nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Podle meteorologů ale odpoledne a večer se objeví přechodně oblačnost s ojedinělými přehánkami nebo také s bouřkami, které mohou být i silnější. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 32 a 37 stupni Celsia. Na Moravě se ohřejí ještě o něco více, tam budeme měřit kolem 39. Další zprávy na signálu končí. Opět je před námi hodina plná muziky.
0: Signál Rádio.
2: Také s 9:00 vám dělá společnost Signál Rádio. Právě nám začíná dopolední vysílání s datem 5. srpna. V roce 1975 to byl velmi výjimečný den pro Stevieho Wondera. Tenkrát totiž podepsal největší smlouvu s vydavatelstvím. Byla na 7 let, 7 alb a za to odměna rekordních 13 milionů dolarů. Ale nejenom kolem peněz se točí hudební historie. Další milníky vám připomeneme už za pár minut. Proto dál držte signál. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. Ve středu dopoledne máte naladěné vysílání Signál rádia a už přichází kolega Lukáš Bláha, aby nás provedl hudební historií 5. srpnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Putování do ní zahájíme 5. srpnový den před 51 lety, kdy vznikla první čistě ženská hardrocková kapela. The Runaways dal dohromady v Los Angeles excentrický producent Kim Foley ve složení Joan Jett, Michelle Steele, budoucí členka jiné dámské superskupiny Bangles a Lita Ford. K původnímu triu se později připojila zpěvačka Sherry Carey a vznikl hit Sherry Bomb.

Jako druhý si dáme rok 2002, ve kterém popudila své fanoušky u nás nedávno prvně vystoupivší Diana Ross. Americká soulová královna totiž zrušila 14 zbývajících termínů svého letního koncertního turné, aniž by uvedla jakýkoliv důvod.

Třetí položka přináší zajímavou zprávu britských pohřebních ústavů. Ta 5. srpna 2005 odhalila, že pozůstalé rodiny upřednostňovaly na pohřbech popové písně před vážnými skladbami. Mezi nejžádanější patřila I Will Always Love You v podání Whitney Houston, rozlučková princezny Diany Candle in the Wind od Eltona Johna, ale nečekaně třeba i queenovská Another One Bites the Dust. Na pomyslný vrchol se pak dostala američanka Bette Midler z Wind Beneath My Wings.

0: Na Signál rádiu nám dospíval Bruce Springsteen. Dnešek je něčím výjimečný. Na dnešek totiž připadá den spodního prádla. Možná to nevíte, ale například první podprsenka vznikla ze dvou hedvábných kapesníků a stuhy. Pánské boxerky dostaly název od boxerů, kteří nosili volnější trenýrky při zápasech. A bez zajímavosti není, že průměrný člověk má údajně 20 až 30 kusů spodního prádla, ale pravidelně nosí zhruba třetinu své zásoby. Tak co den spodního prádla oslavit třeba tím, že si pořídíte do své sbírky nějaký nový slušivý kousek?
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Ve středu dopoledne na Signál Rádio Robin Gibb. V dalších minutách to budou Village People nebo Tina Turner, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který se rozhodl sfárat dolů do dolů. Má pro nás pár tipů, kde obdivovat hornické šachty.
1: V Hornickém muzeu Příbram můžete navštívit několik dolů a sfárat na vodní patro Wasserlauf, projít štolou a obdivovat obrovské podzemní vodní kolo o průměru 12,5 metrů. Také se svezete důlními vláčky nebo si šikmou podzemní štolu sjedete po zadku s kuzavkou. Pokud chcete vidět vše tak, jako by havíři právě skončili směnu, vydejte se do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích. Absolvujete trasu horníka před jízdou k Rubu, projdete cechovnou, řetiskovými šachtami, koupelemi až k jámovým budovám dolu. Za Stříbrem jeďte do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Nejprve poznáte středověký způsob těžby, zpracování surového stříbra a technologii ražby mince. A pak už si natáhnete perkytli, hornickou plátěnou halenu s dlouhou kápí, nasadíte helmu se svítilnou a vyrazíte pod zem do repliky temného středověkého důlního díla. Ze šachet zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční dopoledne, 10. hodina je tady, pojďme na zprávy. Hasiči včera zasahovali na několika místech. Místo rozsáhlého úterního požáru v Křečovicích na Benešovsku je už uhašeno. Prostor dnes zkontroluje termokamera, poté by mohla být vyhlášena likvidace. Naopak zásah hasičů u skládky na Litoměřicku pokračuje. Plamenné hoření už hasiči zastavili. Požár se díky včasným opatřením nedostal do hlubších vrstev odpadu. Obvodní soud pro Prahu 10 bude dnes znovu projednávat rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka. Zemřel 26. července. Jeho smrt ale podle zákona soudní rehabilitaci nebrání. Na rozhodnutí ústavního soudu čeká momentálně celkem 9 stížností v bitcoinové kauze. 6 jich podal Tomáš Jiříkovský, 2 advokát Karim Tic a 1 bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. A Spojené státy americké tvrdí, že jednání s Íránem pokračují. Pokud se Hormuzský průliv brzy neotevře, Írán čeká tvrdý zásah. Pohrozil podle agentury Reuters šéf Bílého domu Donald Trump.
0: Co se děje v regionu?
2: Hnutí ANO už zná svého kandidáta na pražského primátora. Jde o současného člena městského zastupitelstva Jana Hušbauera. Ten tak nahradil dřívějšího pražského lídra hnutí Ondřeje Prokopa, který po článcích o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil z čela kandidátky a také z místa předsedy pražské organizace. Připomínám, že volit budeme 9. a 10. října.
0: Sport.
1: A dnešní ráno je ve sportovním zpravodajství o tenise. Nikola Martinková v Torontu prošla do 3. kola po výhře 6-3 a 6-4 nad Dánkou Klárou Tausonovou. Kateřina Siniaková kvůli zranění ramena vzdala. A souboj českých tenistů ve 2. kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4 a 6-2.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo také s bouřkami, které mohou být i silnější. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 32 a 37 stupně Celsia. Pokud dnes plánujete cestu do hor, tam počítejte s teplotou kolem 30. Tolik další zprávy.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu dnes máme hosta až ze Srí Lanky, paní Marcelu Priamal. Hezký den, Marcel.
2: Krásný den, přeji všem posluchačům.
1: Marcel, prosím tě, co tě přivedlo právě na Srí Lanku a čím tě natolik okouzlila, že jsi řekla, já už tady zůstanu?
2: Veliká láska. Touha Srí Lanku poznat. Moje nitro mi řeklo, ano, to je to místo, protože miluju slony, opice, miluji oceán. Takže Srí Lanka mi tam už přitáhla sama.
1: Jak by si popsala Srí Lanku někomu, kdo o ní třeba vůbec nic neví nebo nikdy tam nebyl?
2: Je to překrásný ostrov v Indickém oceánu. Severozápadně dole pod Indií a jihozápadně od Malediv. Je to malý ráj. Opravdu si zaslouží ten název Perla Indického oceánu.
1: A ty se tam cítíš jako v ráji, předpokládám.
2: Ano, já se cítím jako v ráji a jako by ta moje duše patřila už dávno.
1: Takže se cítíš být víc tam doma, než tady u nás v Česku.
2: No, ať to zní jakoliv, ale jo, dnes ano.
1: Co myslíš, jaký jsou největší rozdíly mezi životem u nás a na Srí Lance?
2: No, tak když vemu jenom teplotní rozdíl, to u nás je stále krásně, skoro pořád modrá obloha.
1: Kolik že máte stupňů?
2: My máme pořád těch 30, 35, no na sluníčko 40, no jak kdy, ale těch nejmíň 25 po celý rok, je to tropický raj, že jo. A samozřejmě kromě, když vemu víru jako takovou, buddhismus, hinduismus, jo, tak prostě lidi jsou čokoládovější, tady jsou bělejší v Evropě, jak bych to řekla, ne více svobody, jsou pořád ještě víc semknutý s tou přírodou, jo, i když civilizace se dostává všude, ale víc semknutý s oceánem, přírodou a je to prostě exotika, no, je to jiný svět.
1: Čím se to dá vypozorovat, že jsou víc spřáhnutý s přírodou, nebo jak se to dá poznat?
2: I malí děcka třeba se batolí na pláži, vyhrajou si...
1: Bez hraček.
2: Bez hraček, bez mobilů, na pláži se staví hrady z písku, jsou šťastní, prostě radujou se za každou čokoládičku, sušenku. Jsou pořád ještě přirozenější a semknutější s tou vodou, s oceánem, s přírodou. Jo, tady už ta civilizace, ty mobily už jsou docela dost, i když tam už teda přichází taky.
1: Dá se říct, že Srí Lanka je bezpečná pro turisty, nebo je něco, čeho se máme obávat, když tam třeba se teď v létě budeme chtít podívat?
2: Srí Lanka nejenom překrásná, řekla bych, že je opravdu i bezpečná. Už tam lítáme x let, krom toho, že už jsem tam dneska doma. Nikdy se nám nic zlého nestalo, naopak nám lidi pomohli. Bezpečná je, dokonce i s očkováním. Není nutné se přímo očkovat, pokud někdo nemá vyloženě strach z nějaké žloutenky. Řekla bych, že Srí Lanka bezpečná je.
1: Kdy je nejlepší navštívit, který měsíc nebo které roční období?
2: Srí Lanka je krásná po celý rok, jo, i když teda nejvíce hostů máme zimní sezónu, ta začíná tak od toho listopadu do toho, řekněme, nového roku, po novém roce, leden, únor, no prostě zima. Každý rád přiletí do tropů, když je v Evropě zima, ale jinak Srí Lanka je krásná po celý rok, říkám, podnebí je stále stejné, takže... jak to komu časově vyjde, kdykoliv je možné přiletět a kdykoliv je co vidění.
1: Kolik teď stojí letenky a dají se sehnat třeba nějak levněji? Máš nějaký tip?
2: Určitě mám, takže letenky se dají sehnat, řekněme, za 12 tisíc, 14, 16, za 30. Záleží, s jakou leteckou společností a kdy tu letenku rezervujete. Čím dříve, tím lépe. Jo, pokud ji rezervujete týden před odletem, tak je dražší, když ji rezervujete 3 měsíce předem, je levnější. My létáme třeba z Qatar Airways nebo Emiráty, ale dají se sehnat i levněji s jinou leteckou společností.
1: Říká Marcela Priamal, náš dnešní host na Signál Rádiu. Povídáme si hlavně o Srí Lance.
0: Signál Rádio. Signál.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Velká milovnice psů a taky velká milovnice Srí Lanky, Marcela Priamal je naším dnešním hostem na Signál Rádiu. Marcel, co by měl každý návštěvník, pokud přiletí na Srí Lanku, určitě vidět? Co by si neměl nechat ujít?
2: No já jako veliký milovník oceánu, pláží, já jsem takový delfín a morská pana, tak určitě ty nádherné pláže, které lemují ty obrovský nádherný vysoký palmy, který se naklání nad tím oceánem, to určitě. Na Srí Lance máme spoustu překrásných památek, chrámů buddhistických, národní park Jála, prostě džungly, k vidění na Srí Lance tolik věcí, že říkám, pokud chcete přiletět, ať máte alespoň měsíc, 3 neděle čas.
1: To jsem si přesně myslela, že týden 14 dní bude málo.
2: Ano.
1: Ty už to naznačila a stejně se zeptám, jaká je místní kultura a taky mentalita lidí, v čem jsou třeba jiní než my Češi?
2: Jsou každopádně usměvavější. Půjdete po ulici, po pláži, kdekoliv, 80% lidiček vám nejenom úsměv vrátí, ale nejprve se usměje, říkám, všichni ty bílý zoubky, všichni se usmívají a jsou sluníčkově naladění.
1: Myslíš, že je to tím, že tam není takový schon jako tady v Evropě? Nebo čím to je?
2: Určitě to bude tím, že tam není takový stres a schon, nebo zatím ne, díky bohu za to. A taky hodně sluníčka samozřejmě, že jo?
1: Jaký místní jídlo by si doporučila ochutnat?
2: Kokonat, kokosový sambol, jo, z kokosu se vyrábí úplně všechno a kokos se přidává skoro do každého jídla, ať je slané nebo sladké. Samozřejmě chicken curry, jako kuře z curry, nebo rybí speciality, mořské plody. My sami si s manželem vaříme třeba omáčky několik druhů a barev ze zelených banánů, z jackfruit. Jackfruit, říkám zelenina, ovoce, každá omáčka má jinou barvu. Hodně používáme chili. Jako na Srí Lance se jí dost ostré omáčky, ale fantastický. Skvělý, dobře vypadající, chutný, dietní jídlo. Myslím, že každý si najde to svý.
1: Jak jsi zmínila ten kokos, tak jsem si vzpomněla, že jedna naše kolegyně byla teď nedávno v Survivoru, v té známé reality show, a oni tam dost baštili kokos a říkala, že některým účastníkům padaly plomby. Nestalo se to vám třeba?
2: Mně se to nikdy nestalo. Naopak, jako by se mi rozjasnila tvář, jako by se mi všechno zlepšilo zdravotně, na kůži všechno. Hele, kokos je fantastický, i kokosový olej. Prostě tohle se mi teda nikdy nestalo.
1: Jak funguje třeba doprava na ostrově? Je snadný se tam přepravovat?
2: Doprava určitě funguje tak jako v Evropě. Autobusy, dneska už jsou tam tedy i dálnice, takže se dá velice rychle ze severu na jih projet. Tisíce a tisíce tuk-tuků, že místních taxíků.
1: Na ty jsem spolíhala.
2: Určitě, doprava všeho druhu, můžete i na slonu. Ne, to byla legrace, ale problém není žádný s transportem, určitě.
1: A jaké jsou ceny pro nás turisty? Je to spíš levnější nebo dražší destinace?
2: Určitě levnější.
1: Máš nějaký příměr třeba, nevím, kolik tam stojí oběd nebo triko?
2: Jde na podstatě na pár korun, přijde na to, kde. V Columbu jsou ceny trošičku jiný, na jihu trošičku jiný, kde

0: Jo, ale jinak je to celkově stále levnější než Evropa. A dají se pořídit nádherné suvenýry za pár korun, magnetky, nádherný trika s foto rodinou sloní. Já nevím, od 7 korun do 250 korun. Záleží, co jak kdo si představuje. Ručně vyráběné šperky z mušlí lastur ze dřeva. Je možné si koupit i nádherný, třeba ručně vyráběný i stříbrný, tady ho má na ruce, stříbrný prsten se srílanským měsíčním kamenem. Sri Lanka pořád ještě byla, je a zůstane velkou pokladnicí, protože na Sri Lance je naleziště drahých kamenů a do dneška se tam ještě těží.
1: Na kolik tě vyšel, když už o něm mluvíš?
0: Ten jsem dostala jako dárek a cirka 150 korun.
1: No,
0: tak, jo.
1: Tak to je za hubičku, jak se říká.
0: Chodil pán po pláži, starý pán místní, který tak promluvil anglicky, ale měl nádhernou kolekci právě těchto stříbrných ručně vyráběných prstínků a v tom zasazený ten měsíční kámen. A oni jsou šťastní, když si vydělají na živobytí, jako mnoho lidí to tak má ještě.
1: Říká Marcela Priamal na Signál Rádiu. Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádio stále Marcela Priamal, milovnice psů a taky žena, která léta žije na Srí Lance. Mimochodem, jak seš tam dlouho, Marcel?
2: Helejte, já jsem obcestovala celý svět, nejenom na Srí Lance, všech kontinentech a státek skoro celé Evropy. Cestování miluji od malička, zřejmě to mám daný i do vínku od mých rodičů. Od peřinky jsem s nima cestovala, takže mi to zůstalo. A na Srí Lance jsme od roku 2018. Víceméně jsme byli jako turisté, ale pak jsme pomohli místní rodině, kteří měli pod tsunami poničený dům. Teklo jim střechou, chudá rodina, takže jsme jim hodně pomohli. No a vlastně teďko to budou 2 roky, co jsme s mým manželem, který je Sinhal, přímo ze Srí Lanky, teď už jsem tam doma, teda řekněme ty 2 roky.
1: Ty taky společně s manželem pronajímáš apartmány?
2: No apartmány, helejte, apartmány pronajímá kde kdo. Já mám ráda opravdu neobvyklý, možná v mém životě je spousta extrémů, ale mám ráda neobvyklé výjimečné věci. A my máme beach cabana, neboli v překladu plážový domek, přímo u pláže, kde nám, když je příliv odliv, že jo, když je příliv, tak nám občas plouchají vlny oceánu přímo po terasou. To je opravdu boží zážitek. Máme tam rozvody vody, děláme teďkon, ještě dobudováváme z bambusu, jo, bambusovou sprchu a tak. Takže zážitek hlavně pro lidi, kteří milují přírodu a oceán, nebojí se těch vln, rádi plavou a milujou poslouchat ten oceán ve dne, v noci, když s ním usínáte, když vás ráno probouzí. To je nádhera. Žádný nějaký počítače a mobily, je to pro lidi, můžou si udělat grill na pláži, jo? Ráno se běhnete pár schůdků a můžete rovnou skočit do vln. Takže my máme tehle ten typ ubytování.
1: Kam se hrabe hotel?
2: Ty luxus přírody a přitom je to jednoduchá plážová chatka nebo plážový domek, kde spíte pod střechou, která je z palmových listů, vyrobená z palmového dřeva a mangovníků.
1: Kdo to vyráběl? Ty s manželem?
2: Můj manžel s pár přáteli, jeho přítel má takovou menší firmu a jsou profíci, že to postavili za pár dní vlastně.
1: A že to vydrží, že máš jistotu, že to nespadne s přílivem.
2: Ano, ano.
1: Jaký typ turistů k tobě jezdí nebo k vám jezdí a co u vás hledají konkrétně? Nebo očekávají?
2: Tak hlavně díky bohu tady k nám chodí většina lidí, co milují pejsky. Vůbec zvířata, přírodu, zastaví se ten, kdo jde za našima štěňátkama, pejskama. A přátelé, kteří ještě na Srí Lance nebyli a právě je to pro ně něco úplně novýho, co nezažili, no, tak ať jsou z Německa, z Čech, z Holandska, Nového Zélandu, Austrálie. A pokud potřebují poradit, pomoct, chtějí rybařit, chtějí se svést na lodi, do chrámu, všichni jsou vítaní.
1: A s čím odjíždějí, s čím odlítají, co si říkají, když jako skončí ten pobyt, tak Marcel, to bylo úžasný, jedinečný, báječný.
2: Úžasný, ano, a spousta lidí u nás roní slzy. Upřímně řečeno, mačkají naše štěňátka, sedí na terase a tečou jim slzy, ani se jim nechce letět domů.
1: Vy na Srí Lance dokonce můžete oddat i páry, jak taková svatba na exotickém ostrově vypadá. Nebo máš to v plánu, myslím, že jsi to říkala.
2: Ano, zatím je to v plánu. Dokonce moje švagrová, že mám mladší sestra mýho muže, má obrovský sen mít svůj butik, protože se učí na dámskou krejčovou návrhářku. A chtěli bychom i dle výběru šaty, že jo, že by jsme měli půjčovnu šatu a oddávat můžeme přímo na pláži, dokonce i se slonem.
1: No to vám lidi ruce utrhnou.
2: Se slonem nebo asistencí našich pejsků. Zatím je tohleto v rozvoji, jo. Ono s tím útulkem, co máme, to není jednoduchý, ale snažíme se a možná už příští rok, možná ještě i koncem tohoto roku, že už bychom mohli stihnout nějakou tu svatbu. My osobně jsme se brali přímo před zraky Indického oceánu. Potom jsem toužila celý svůj život, takže můj sen se opravdu naplnil. Vzala jsem si svýho Sandokana na pláži a když budou chtít lidi z Evropy oddat, záleží i jakou mají víru, co si představují a my se podle toho zařídíme, aby jsme jim vyšli vstříc.
1: Říká Marcela Priamal na Signál Rádiu.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál rádia.
1: Na Srí Lance žije jistá dáma, která je také velkou milovnicí psů a my dnes máme ve studiu Marcela Priamal. Marcel, prosím tě, jak jsi se dostala k záchraně pejsku a proč právě na Srí Lance? Proč nezachraňuješ pejsky třeba tady ve Stodůlkách v Praze?
2: Zachraňuju úplně všude. Co jsem začala vnímat jako dítě svět, tak jak někdy byl pejsek, kočička, ježiček, myšička, ptáček, všechno jsem vždycky sbírala z ulice. Kolikrát jsem nešla ani do školy, protože jsem našla koťátko, nenechala jsem ho tam samotný. Je to moje veliké poslání. Láska ke zvířatům a přírodě je moje celoživotní poslání. A proč teď na Srí Lance? Projekt Láska a světlo je na Srí Lance, protože tam jsem se zamilovala, tam jsme se potkali s mým mužem. Mm-hmm. A založili ten projekt Láska a světlo, ale pomáháme pejskům kdykoliv a kdekoliv. Jestli jsem žila na Kanárských ostrovech, ve Španělsku, v Itálii, v Čechách, v Německu, v Portugalsku, na Madejře, všude jsem sbírala pejsky, všude jim pomáhám a teďkon tedy hlavně tam, ale právě proto vznikl i tehle projekt Láska a světlo, protože opravdu toužím propojit tu spolupráci Evropa-Asie.
1: Je na Srí Lance velký problém s touhlavými psy?
2: No je.
1: A čím to je?
2: I když můžu říct, že se lepší, že se přidávají další a další a další lidi, dokonce i nás opravdu skoro každý týden několik lidí osloví, ať jsou minulý týden, předminulý týden z Austrálie, z Německa, odkudkoliv. Jo, vidí prostě zubožené štěňátka, pejsky, vyhublí na ulici, na silnici, volají nám SOS a my se snažíme pomoct, co můžeme. Ale těch pejsků jsou pořád ještě, řeknu to otevřeně, tisíce.
1: Čím to je, že jich je tolik?
2: Na jedné straně oni mají tu svoji svobodu, kterou měli vždycky. Postele letí, běhali po plážích. Matka učí třeba lovit kraby, najít si ryby, ulovit si rybu, nebo a mají tu svou svobodu a oni některý ty pejsci na té ulici jsou i šťastní. Oni tam vyrůstají a oni to mají v těch genech už daný. Ale vemte si tu civilizaci, že pokud ten pejsek se nenaučí přes tu silnici přejít, tak má bohužel smůlu. Buď přežije, nebo nepřežije. A místní si jich teda pořád ještě moc nevšímají. Mají to tak jako, že je to součást, ale tím, že si chtějí kupovat auta, jako my tady v Evropě, tak by právě, myslím si, že je to naše lidská zodpovědnost se o ně postarat a nenechat je na pospas na těch ulicích a silnicích.
1: Už si to lehce zmínila, ale ještě jak konkrétně jim s partnerem nebo manželem pomáháte? Co všechno ta péče obnáší?
2: No, záleží v jakém jsou stavu. Někdy nepřála bych vám vidět, v jakém jsou stavu. Problém na Sýlance jsou třeba i paraziti. A pokud se jim stane, že mají nějaký úraz, porazí je auto, motorka, nebo se vzájemně pokoušou, nebo je i člověk zraní, tak ta rána se někdy otevře a ty paraziti tak rozleptají, že vidíte až dovnitř, skoro vnitřnosti. Já jsem už to mnohokrát obračila. Když je najdeme, nebo nám zavolají lidi SOS, please help, přijďte pomoc, tak je přivezeme k nám, že jo. Pokud nemáme, ty prostředky jsou opravdu v zbídačeném stavu, tak je dovezeme na kliniku, musí se oočkovat, zavázat rána, dostaneme medikaci a dáme jim nový domov, štěňátkům, že jo, do boxu. Většinou jsou bez mámy, takže je umejeme, jsou plný třeba blech a klíšťat, takže vykoupeme, odčervíme, oočkujeme, nakrmíme, dáme jim obojky, jména, očkovací průkazy. No a jsou u nás. A pak je dáváme i do adopce. Jak místním, tak i lidem celého světa, kdo má zájem. Doposud nemáme nějaké webové stránky v několika jazycích, co bych si přála, tak se můžou podívat na náš Facebook, Instagram nebo se spojit se mnou, s mým mužem, přiletět osobně.
1: Říká Marcel Priamal. Marcel, my ti děkujeme za návštěvu. Držíme palce, ať to dobře dopadne s útulkem, ať máš pejsku, no, teď jsem chtěla říct co nejméně, ale to by zase tvoje srdce plakalo, protože ty chceš mít pejsku kolem sebe hodně. Ať jich máš tak akorát, aby si se o ně zvládla starat a zároveň podělit celý svět, aby taky někdo ti pomohl s tou péčí. A zároveň, aby se ti splnil sen nebo tvé švagrové a mohli jste oddávat zájemce na vaší pláži na Srí Lance.
2: Děkuji za pozvání. Děkuji všem posluchačům, děkuji všem lidem. Hodně vůbec světla v životě a hlavně lásky, ta je nejcennější.
1: Marcela Priamal.
0: Signál rádio. Signál rádio.

0: Sixpence non the richer, 3 minutky před 11. hodinou. Krásné středeční dopoledne, tady je Signál Radio a naše 80kové léto bude pokračovat za moment. Připraveni jsou Hard, Ten Sharp nebo třeba skupina ABBA. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte, v Praze Březiněvsi, tady na Cínovecké ulici, probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Nárazově se můžete zdržet a dejte tady nohu z plynu, protože části aut zůstávají na komunikaci. Počítejte tedy s tím a ať už budete na cestách kamkoliv, hlavně jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké dopoledne, 11. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. A začínáme aktualitou. Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště v Lipsku na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. S odvoláním na své zdroje o tom informuje agentura Reuters. Podle ní letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanovru. Podle listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Německá média nepíší o tom, že by se dron a letadlo srazily. Na většině území platí i dnes výstraha před velmi vysokými teplotami. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Teploty by se mohly opět přiblížit ke 40 stupňům Celsia, a to hlavně na Moravě. Na Českolipsku bylo ráno bez proudu po včerejší bouřce 1600 domácností. Energetici očekávají, že dodávky se podaří obnovit v průběhu dnešního dne. V Novém Boru na Českolipsku zůstávají některé lokality uzavřené, včetně lesního hřbitova. Podle radnice tu probíhají práce na odstraňování škod. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v červenci zrychlil na 1,7% z červnových 1,5%. Meziročně ceny podle odhadu Českého statistického úřadu stouply o 0,6% bodu. A maloobchodní tržby v tuzemsku v červnu zpomalily meziroční růst z květnových 4,8% na 3,6%. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že meziročně se snížily o 0,1%.
0: Co se děje v regionu?
1: Přípravy na páteční koncert Marka Ztraceného na pražské Letné vrcholí. Hudební akce se třemi tribunami a místy pro stání zabrala celou plochu Letenské pláně. Koncert ale přináší komplikace fanouškům fotbalové Sparty, kteří nemají kde před zápasy svého týmu parkovat. Klub jim proto doporučuje využít pro dopravu na stadion raději MHD.
0: Sport.
1: Hvězdní španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli léčbě zápěstí odhlásil také z turnaje v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Nehraje od poloviny dubna. Navíc na Grand Slamu v New Yorku by měl být Alcaraz také v roli úřadujícího šampiona. A kritizovaný prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino svolal podle médií na dnešek krizovou schůzku vedení. Britský deník The Times a televize Sky uvedli, že šéf světového fotbalu povolal své klíčové spolupracovníky do marocké metropole Rabatu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno a teploty dnes naměříme mezi 32 a 37 stupni Celsia. Na Moravě bude ještě tepleji a na horách pak teploty budou kolem 30 stupňů. Odpoledne a večer se přechodně zatáhne, bude oblačno s ojedinělými přehaňkami a nebo také s bouřkami, které mohou být podle meteorologů i silnější. Tolik další zprávy. Vracíme se k osmdesátkám.
0: Signál Rádio.
2: Signál Rádio. 11 hodin a 3 minuty, hezkou středu. Ochlazení by se v těchto dnech určitě hodilo. Kam se za ním vypravit na Kutnohorsku, prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a London Beat teď nastartují vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku v horkých dnech přibývá návštěvníků, které lákají chladné prostory kamenné budovy. Nechybějí mezi nimi vodáci, kteří si ve Zruči dávají zastávku při splouvání řeky Sázavy. Ke stalánku zručského zámku Martinu Fialovou zájem lidí o prohlídky ve velkých vedrech překvapil.
1: Já jsem si vlastně ze začátku myslela, že když je hezky, takže budou u vody nebo doma a naopak jdou se vždycky schovat do zámku, protože je to kamenná budova, takže je tady pořád stále jako příjemná teplota, takže tady máme spoustu návštěvníků v těch letních dnech. Když prší, tak taky tady máme hodně lidí, protože se jdou zase schovat před tím deštěm do zámku.
0: Na zámku Zruč nad Sázavou je i středověká lednice s prostorem, do kterého se ukládal led vyřezaný v zimě ze Sázavy. Zatím je pro návštěvníky nepřístupná, ale do budoucna by do ní mohli nahlédnout například při různých doprovodných akcích.

0: House Martins, takhle zní dopoledne na Signál Rádiu. Věděli jste, že dnes máme všichni důvod k oslavě, tedy pokud jste zrovna nevyrazili do práce, jak se říká na ostro. O co jde, zjistíte na našem Facebooku, tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát. Hity, co nestárnou, už za chvíli.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Tady je Signál Rádio a taky Elton John, který okořenil náš dopolední playlist, a k tomu jsou připraveny i další hvězdy. John Lennon, taky kapela R.E.M. nebo kapela Lucie zahraje už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Ještě dvě minutky zbývají do pravého poledne a společnost vám dělá signál rádio. Za moment to nejlepší z 80. let, Roxette, Glenn Benejros nebo třeba Rod Stewart. Teď už nesmí chybět Honza Navrátil, ten nese zprávy a já ještě přidám informace z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 8, křižovatka ulic Povltavská a u Meteoru. Tady je nehoda 5 vozidel, z toho 3 nákladních. Na místě je taky policie. Zdržíte se asi do 10 minut, nárazově šťastnou cestu.

0: Signál Radio zprávy.
1: Hezké poledne, posloucháte Signál Radio, na řadu přichází zprávy. Kvůli nedostatku léku s účinnou látkou tamoxifen budou lékárníci nemocným s rakovinou prsu vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale nejsou v České republice registrované. Serveru novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky léku váznou od loňska. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. Všichni klienti domova pro osoby se zdravotním postižením z Velkých Opatovic na Blanensku jsou po včerejším požáru zaměstnanecké jídelny zpátky ve svých domácnostech. Část byla dočasně v jiné domácnosti. Válka na Ukrajině změnila pravidla vývoje zbraní. Firmy nyní musí inovovat v mnohem rychlejším tempu. Řekl to v rozhovoru ředitel firmy Aerovodochody Viktor Sotona. Výrobci už podle něj nemohou 10 let vyvíjet nový letoun a teprve poté hledat zákazníky.
2: Tak se najednou musíme začít dělat na věci prostě úplně jinak. A i s tím rizikem, že nejsme startup, nesme obrovský náklady, žijeme v obrovských číslech, tak s tím rizikem musíme přijímat ty strategické rozhodnutí. Ale přibíme, že nemáme čas. Otázka 10 let, musíme reagovat otázka roku.
0: Co se děje v regionu?
1: Vyšetřování červnové nehody letounů na pražském letišti Točná skončilo. Podle vyšetřovatelů nehodě, při které zemřeli 2 piloti z Liberce, předcházelo několik porušení letových postupů. Přílet k letišti neproběhl podle pravidel s několika zatáčkami, z nichž poslední přešla do vývrtky. Závěrečná zpráva o vyšetřování nehody bude k dispozici za několik měsíců.
0: Sport.
1: Extraligové týmy začínají s přípravnými zápasy. U některých bude také náš sporták Petr Plintovič.
3: Venku panují vysoké teploty, tak proč se neschladit na některých ze zimáků? Dnes od 17.30 hrají hokejisté Českých Budějovic s prvoligovým Táborem. Budějovický Motor se ve stejný čas představí i zítra, tentokrát proti Jihlavě.
1: Ještě dodám, že zítra od 17 hodin hraje také Liberec s Mladou Boleslaví.
0: Signál Rádio počasí.
1: A polední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupají až k 37 stupňům Celsia. Na Moravě se budou pohybovat i kolem 39 stupňů. Připomínáme varování meteorologů. Odpoledne a večer se může objevit oblačnost s ojedinělými přeháňkami nebo také se silnými bouřkami. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio.
4: Tři minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jste ve vedrech více unavení, ale spí se vám špatně? Vysvětlení dodám za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připraven je Michael Sembelou, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

pohodové rytmy a Glenn Medeiros na Signál rádiu. Asi mluvím za všechny, když řeknu, že vedra, co jsou venku, nám dávají pořádně zabrat. Navíc jsme více unaveni a špatně se nám spí. Pozor, paradoxně tento pocit ale vůbec není kvůli spánku. Ve skutečnosti během veder naše tělo musí zvládat toho daleko více. To znamená, je zesláble právě ze sluníčka z toho, aby udrželo takovou tu ideální tělesnou teplotu, nepřehřívalo se a ve finále toho během letních párních dní uděláme méně. To znamená, že jsme méně výkonní v práci. Člověk by si tedy řekl, když toho v práci uděláme méně, měl bych být i méně unaven, ale právě tak to není. Jsme unaveni s tím, nebo díky tomu, že tělo bojuje s vedrem. A ten důvod, proč

0: Kate Bush a hitovka, která nás pořád hodně baví. Brno dostane už brzo opravený kulturní dům. Víc informací prozradíme za chvíli a budeme hrát to nejlepší z osmdesátek. Třeba Eros Ramazzotti, Starship nebo Roy Orbison na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Když slyšíš tohle,

0: Za 5 minut, 1:45 jste se Signál rádiem. Brněnská místní rarita dostane opravený kulturní dům. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes společně nahlédneme do brněnské rarity. Tou je kamenná čtvrť, takzvaná Kamenka. Ta se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu, v němž vznikne komunitní centrum. Nové prostory poslouží místním k setkávání a pořádání různých akcí. Městská část Brno-střed, která má nemovitost ve správě, nyní pracuje na stavebních úpravách. Bývalá nouzová dělnická kolonie, založená v období první republiky, dodnes nestratila nic ze svého původního rázu. Kamenka si i po více než 100 letech udržuje svébytnou atmosféru a kulturu, a to především díky místním obyvatelům, kteří se pravidelně zasazují o zachování jejího odkazu. I přes četné aktivity ale lidem chybělo místo pro společenské setkávání. Původní dům s číslem 35 byl po druhé světové válce ve špatném technickém stavu a přišel pod správu Národního výboru. Objekt poté šel k zemi. Za pomocí místních obyvatel vznikla ale nová stavba, která sloužila jako kulturní dům. V pozdějších letech se v ní usídlil Svaz českých žen. Prostory sloužily ke konání různých besídek, plesů nebo divadelních či filmových představení. Luděk Savana Urbánek, Brno.

Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. And you can dance for inspiration.

0: Královna popu Madonna, chvilku před 13. hodinou, tady je signál rádio, krásné odpoledne. Za moment Otavan, Phil Collins nebo OMD, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už Honza Navrátil chystá zprávy a já ještě přidám informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 5 v ulici Dobřížská ve směru na Barandovský most. Tady je nehoda 3 osobních vozidel a neprůjezdní levý jízdní pruh. Nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás potom čeká na Praze 2 Bělehradská ulice u IP Pavlova. Tady je nehoda na Kladňáku s tramvají. Komunikace je blokovaná. Zdržíte se určitě. No a ještě pozor v centru naší metropole, Hybernská ulice. Tady je nehoda 2 osobních vozidel před ulicí s křižovatkou Dlážděná. Počítejte s výrazným zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční odpoledne, 13. hodina je tady, pojďme na zprávy. Nákladní letadlo německé společnosti DHL se krátce po startu z letiště u Lipska srazilo s neznámým objektem. Podle informací agentury Reuters, která se odkazuje na své zdroje, letoun následně nouzově přistál v Hanovru. Lipské letiště muselo kvůli podezřelému stroji přerušit provoz v noci na středu. Podle listu Bild šlo nejspíš o dron s výbušninou. Pohybovat se měl v blízkosti ukrajinského nákladního letadla. Premiér Andrej Babiš uvažuje o převodu Hrzánského paláce pod úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Opravit chce také Kramářovu vilu a přilehlé opevnění. A americký prezident Donald Trump v pondělí zkritizoval ropné společnosti, že na válce s Íránem příliš vydělávají. Osmička největších světových ropných společností vydělala ve druhém čtvrtletí dohromady téměř 93 miliard dolarů, tedy zhruba 2 biliony korun.
0: Co se děje v regionu?
1: Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou po Praze vzrostla. Jízda metropolí podražila z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost totiž vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Podle komory taxikářů je ale zvýšení nedostatečné.
0: Sport.
1: Etická komise fotbalové asociace rozhodla o trestech. Záložník Karviné Samuel Šigurd kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců a k tomu zaplatí také pokutu 80 tisíc korun. Komise ho potrestala za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce. Navrch k tomu zaplatí 30 tisíc. Trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Pro něj platí trest zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, odpoledne a večer bude přechodně oblačno s ojedinělými přehánkami nebo s bouřkami. Nejvyšší teploty měříme mezi 32 a 37 stupni Celsia. V noci na zítřek bude polojasno, od jihozápadu se postupně vyskytnou přehánky a bouřky a teploty klesnou na 23 až 18 stupňů. Zítřejší den bude zatažený na mnoha místech s přehánkami a bouřkami, které budou silné. K večeru budou srážky i oblačnost ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 27 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Tohle léto vstoupil do hry nový trend v trávení volného času. Řeč o tom byla dnes ráno, vše si připomeneme za moment. Tady je Lukáš Frelich a na Start Survivor.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Phil Collins a Signal Radio. Taky byste v horkých dnech nejraději celý den leželi někde u vody a nic nedělali? No, rozhodně si z toho nic nedělejte, protože v tom nejste sami. Řeč o tom byla dnes ráno.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signal Radio?
0: Letošní léto nám ukázalo, že nám umí pořádně zatopit. A co si budeme povídat, v tropickém horku se nám nechce moc cestovat nebo chodit po výletech. To se raději schováme do stínu u bazénu nebo na koupališti. A tak se začínají měnit naše cestovatelské zvyky, zjistil Jirka Svoboda.
2: Čím dál více lidí vyráží za zážitky až po západu slunce, velký zájem je tak o večerní prohlídky hradů a zámků, noční komentované procházky městy anebo večerní koncerty pod širým nebem. I odborníci potvrzují, že noční turistika zažívá boom. Mnoho lidí navíc láká atmosféra, která bývá například na památkách úplně jiná než přes den. Zdá se tedy, že vznikl nový trend a my objevujeme místa, která po setmění ožívají úplně jiným životem.
0: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit, a vstávat s vámi budeme už v 6.
1: Vstávejte se Signál rádiem.

0: Posloucháte Signál Rádio, kde za chvilku budeme hudebně vzpomínat na kytarové rytmy a rok 1988. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Joe Cocker, Mike Oldfield nebo Umberto Tozzi. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: První single z posledního studiového alba slavil velké úspěchy po Evropě. Nejlépe si vedl v Německu a tenkrát i u nás po něm byla poptávka. Tehdy jsme totiž hodně toužili po disku a nizozemsko-německá zpěvačka nám ho dala. Tenkrát ji taky produkoval Peter Wolin, což je část bývalého dua Model Talking, a psali i nějaké ty texty a skládal hudbu. Každopádně je to samozřejmě znát, že tam ten jeho rukopis je, a společně se zpěvačkou CC Catch to dotáhli opravdu velmi daleko. U nás byla tenkrát za hvězdu. Tak si ji pojďme připomenout tentokrát s hitovkou Backseat of Your Cadillac.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Talking Heads, necelé 3 minutky zbývají do 14. hodiny a posloucháte Signál Radio. Za moment kapela U2 a taky Smokey nebo Vanessa Paradis. Takhle bude znít naše 80kové léto. Teď už Honza Navrátil chystá zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Radio, doprava.
0: Drobná komplikace vás stále ještě přibrzdí na Praze 2 v Bělehradské ulici před IP Pavlova. Tady stále probíhá šetření a likvidace nehody tramvaje s nákladňákem. Počítejte s nárazovým zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Posloucháte Signál Rádio a teď opět po hodině plné 80. Pojďme na zprávy. Český hydrometeorologický ústav v Nové Výstraze varuje před silnými bouřkami, které se mohou objevovat dnes odpoledne a také zítra dopoledne. Stále také platí výstraha před vysokými teplotami a požáry. Nová výstraha před bouřkami platí od dnešních 15 do 22 hodin pro Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Středočeský kraj a také kraj Vysočina a také pro části Jihočeského, Ústeckého, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Červencovou srážku vozu poslance Filipa Turka s nemocničním autem v Praze policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho zatím neobvinila. Do měsíce dnes ráno nejspíš narazila čtyřtunová část rakety od společnosti SpaceX, která se pohybovala po oběžné dráze rychlostí přibližně 2,43 km za sekundu. Píše to web stanice BBC. Potvrzení kolize se podle něj čeká v řádu hodin až několika dní. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na lunárním povrchu ale srážka patrně zanechá desítky metrů velký kráter.
0: Co se děje v regionu?
1: Se začátkem srpna vstoupila v platnost nová desetiletá smlouva pražského magistrátu s městskou firmou Pražské služby, kterou hlavní město zadalo bez veřejné soutěže. Firma, kterou 100% vlastní Praha, má do konce roku 2029 svážet odpad nejméně z 80% rozlohy města. Do roku 2034 pak z 90% a do srpna 2036 z 95% území Prahy.
0: Sport.
1: Fotbalista Adam Karabec věří, že Sparta má po výhře 2-1 nad Lyonem v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů reálnou naději na postup. Před zápasem by mužstvo takový výsledek bralo. S ohledem na průběh ale hráče mrzí, řekl to 23-letý ofenzivní záložník.
2: Myslím, že to bylo smolný, to jsem si fakt říkal, to se může stát jenom nám. Ale fakt jsem pyšnej, jak jsme to zvládli, protože jsme nepolevili, nezbláznili jsme se z toho, hráli fakt furt stejně a odměnil nás to potom. Tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni, takže si myslím, že hlavně je teď ten výsledek a jakým stylem jsme to odehráli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A další odpolední zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami i kolem 37 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude také polojasno. Od jihozápadu se postupně vyskytnou přehánky a bouřky a teploty klesnou na 23 až 18 stupňů Celsia. Zítřejší den bude zatažený na mnoha místech s přehánkami a s bouřkami a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 27 do 32 stupňů. Tolik další zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 3 minuty po 14 je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do zoo a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. S vámi stále Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Velká osmdesátková klasika teď s námi na Signál rádiu. Už je to víc jak půl století, co vznikla první čistě ženská kapela. Detaily teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Putování do ní zahájíme 5. srpnový den před 51 lety, kdy vznikla první čistě ženská hardrocková kapela. The Runaways dal dohromady v Los Angeles excentrický producent Kim Foley ve složení Joan Jett, Michelle Steele, budoucí členka jiné dámské superskupiny Bangles a Lita Ford. K původnímu triu se později připojila zpěvačka Sherry Carey a vznikl hit Sherry Bomb.

Jako druhý si dáme rok 2002, ve kterém popudila své fanoušky u nás nedávno prvně vystoupivší Diana Ross. Americká soulová královna totiž zrušila 14 zbývajících termínů svého letního koncertu.

Skladbami. Mezi nejžádanější patřila I Will Always Love You v podání Whitney Houston, rozlučková princezny Diany Candle in the Wind od Eltona Johna, ale nečekaně třeba i queenovská Another One Bites the Dust. Na pomyslný vrchol se pak dostala američanka Bette Midler z Wind Beneath My Wings.

0: Velká klasika 80. let a Julian Lennon. Melouny kromě nás milují také živočichové, možná i ty, u kterých byste to nečekali. Přesněji vám to upřesním za moment a budu mít taky pro vás pozvánku na místo, kde byste rozhodně neměli chybět. Do té doby hrajeme třeba George Michael, Tiffany a nebo Whitney Houston je připravena, tak mějte krásné odpoledne.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Když slyšíš

0: Za 2 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Na propojení želv a melounů nás dnes do pražské zoo vezme Honza Navrátil.
1: Hezký den, tak dneska máme opět možnost se v pražské zoologické zahradě tak trošku dovzdělat. Možná netušíte, jak moc mají želvy rádi melouny. Přesvědčit se o tomto propojení můžeme každou středu v pražské zoo v Troji. Ano, i dnes je na programu Melounová středa. Pozorovat tu tak můžeme galapážské želvy sloní a také želvy obrovské z atolu Aldabra, jak si pochutnávají na vodních melounech. Spolu s poutavým výkladem jsou tyto hody nezapomenutelným zážitkem jak pro malé, tak také pro velké návštěvníky zoologické zahrady. Věděli jste, že pro želvy je právě meloun letním zpestřením jídelníčku, kromě sladké dužiny nepohrdnou ani zelenou slupkou. Výběh u pavilonu velkých želv z kraje tohoto roku prošel výraznou revitalizací a najdete ho v blízkosti dolní stanice Lanové dráhy. Tak se tu buď dnes a nebo nějakou další středu určitě zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Za 3 minuty udeří 15. hodina, tady je Signál Rádio a za moment bude pokračovat i naše 80. léto. Natalie Imbruglia, Modern Talking nebo třeba Bee Gees jsou připraveni. Teď už zprávy nesmí chybět a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor dejte, v Brně za Brdovická ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel a brání v průjezdu na komunikaci, vytváří se kolona. Další komplikaci potom čekejte na dálnici D6 při příjezdu do Prahy, 9,5 km. Tady osobní vozidlo srazilo srnu. Počítejte s nárazovým zdržením a určitě s úpravou rychlosti. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, i s 15. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Mluvčí německého ministerstva vnitra potvrdil, že se letadlo u lipského letiště srazilo s létajícím objektem. Podle německých médií šlo o dron. Připomeňme, že nákladní letoun společnosti DHL krátce po startu z letiště u Lipska se srazil s neznámým objektem. Obvodní soud pro Prahu 10 uznal soudní rehabilitaci zesnulého umělce a pedagoga Milana Knížáka za jeho vazbu na přelomu let 1974 a 1975. Stavbaři připravují opravu dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Od večera budou až do pondělka v nočních hodinách instalovat dopravní značení. Samotné práce začnou v pondělí. Okna na vyhlídce horského hotelu a vysílače Ještět, která na konci července poškodil vandal, nechá Liberecký kraj opravit odborníkem. Vyměňovat za nová je nebude. A České dráhy letos v prvním pololetí přepravil 85,5 milionu cestujících, meziročně o 6,8% více. Růst táhla především vnitrostátní přeprava, mezinárodní stagnovala.
0: Co se děje v regionu?
1: Při zápase prvního kola fotbalové soutěže si nešlo nevšimnout špatné kvality trávníku na hřišti pražských Bohemians. Žluté fleky zapříčinila plíseň, která se na ploše objevila po nesprávně zvolených postupech zavlažování. Vedení klubu už povolalo odborníky. Zlepšení očekává během několika dní. V opačném případě travní porost vymění.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za fotbalem. Český fotbalový brankář Radek Vítek podle Sky Sports přestoupí z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Přestupová částka se může z bonusy vyšplhat až na 14 milionů liber v přepočtu na 395 milionů korun. Přičemž součástí dohody je opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z dalšího přestupu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je s jasnou až polojasnou oblohou a teploty měříme i kolem 630 stupňů Celsia. Připomínám varování meteorologů, odpoledne a večer bude přechodně oblačno s ojedinělými přeháňkami a také se silnými bouřkami. V noci na zítřek bude obloha polojasná. Od jeho západu se postupně vyskytnou přeháňky a bouřky a teploty klesnou na 23 až 18 stupňů. Zítřejší, tedy čtvrteční den, bude zatažený na mnoha místech s přeháňkami a s bouřkami, které budou silné. K večeru budou srážky i oblačnost ustávat. Vítr zítra zafouká západní do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude zesilovat. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 27 do 32 stupňů Celsia, na Moravě i kolem 37. Tolik další zprávy. Honza Navrátil přeje hezký poslech dalších osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start zahraje Gazíbou. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tady je Signál Rádio. Není to tak dlouho, co Taylor Dane sdílela na svém Facebooku video, kde tančí ve třpitivých šatech a dočkala se od fanoušků spousty milých komentářů. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Diana Ross sdílela na profilech video ze svého jediného českého koncertu. Jde o sestřih příspěvků od fanoušků v obecenstvu. Napsala, že její první návštěva u nás byla úžasná a doufá, že to nebylo naposledy. Pokud jste fanoušky kapely Queen, tak jistě znáte záznam jejich koncertu z maďarské Budapešti, který byl v roce 1986 v rámci The Magic Tour jejich vůbec prvním vystoupením za železnou oponou. Sítě mi teď proletěla zpráva, že snímek vyjde znovu ve vyšší kvalitě a užijeme si ho i v našich kinech už od října. Madonna a Kylie Minogue, obě opět na vrcholu se svou novou hudbou. Zdánlivé rivalky spojily síly a zaspívaly na závěrečné party amsterdamského Pride Festivalu. Video z vystoupení můžete vidět na Instagramu spolu s tisícovkami komentářů, které volají po společném singlu. A Michal David chystá oslavy 40 let filmu Disco příběh. Připravil unikátní show složenou pouze z hitů, které v něm zazněly. Tu doplní projekce snímku Pod širým nebem. Akce se bude konat v červnu 2027 v Plzni, kde se Disco příběh natáčel. I Signál Rádio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku. Tak následujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.

0: česká klasika z 80. let Living in a Box. Jelikož se blíží víkend, tak nemohu zapomenout na náš web. Znovu jsme pro vás vybrali ty nejlepší akce, které můžete zažít. Třeba jízdu parním vlakem, pochutnat si na gulášfestu nebo se vydat za pokladem. Tohle je jen zlomek toho, co se chystá. Další tipy a víc informací najdete na signalradio.cz.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Velké finále je tady za 5 minut, 3:15, ve studiu nachystán Lukáš Bláha, ahoj.
1: Ahoj, ruku v ruce jsem přišel.
0: Ruku v ruce, venku je opět vedro.
1: Ano.
0: Jako takhle, ono už to je takové jako kliše, jo, je léto a je vedro, to je divný.
1: Přesně
0: tak. Já jsem se chtěl dostat k tomu, že bychom taky neměli zapomenout na naše čtyřnohé kamarády.
1: Ano.
0: Protože u nich velice snadno může dojít k přehřátí.
1: Ty jsi pejskař, to se o tobě celkem ví. Dneska je totiž mezinárodní den označovaný Den pracuj jako pes.
0: Pracuj jako pes. Takhle, když vezmu svoje pejsky, kdybych pracoval jako oni,
1: tak bys nevydělal ani na slanou
0: vodu.
1: No?
0: No, nedělal bych nic.
1: No, a to si myslím, že dneska je docela návod pro 5. srpen pro tohle vedro. Nepřehánět to, no.
0: Ano, jíst a spát.
1: No.
0: Proč ne?
1: Ideální kombinace, no.
0: Nezapomeňte teda, jako občas se projít trošku, to jako to dělaj, že jo? Ale jinak jíst a spát. Ideální lék pro dnešního zbytek odpoledne.
1: Ano, dělejte to i při mém vysílání a uvidíte, budete spokojeni.
0: Určitě, Lukáš vám dá další 80, já se loučím, mějte se krásně a zítra zase budu s vámi od 11 tady na Signál Rádiu.

0: I rozespalá Tesmin Archer vám přála příjemné středeční odpoledne z éteru signálu. Za necelé 4 minuty hodiny ukáží 16. Honza Navrátil vám tak poví aktuální zprávy a po nich opět hity v rámci 80. léta od Phila Collinse, Foreign nebo Krále Popu.
1: Signál rádio doprava.
0: Nejprve ovšem míříme na tuzemské silnice. Havárii máme na dálnici D5, druhý kilometr na příjezdu ku Praze, kde se střetla dvě osobní vozidla. Přímo v hlavním městě pak máme bouračku na Vysočanské ulici a to dvou osobních vozidel. Ještě je to křižovatka s Teplickou, aby jsme dostali informací úplně přesněji. A do třetice, co se týče metropole, tak v Cínovecké ulici jsou v sobě rovněž dvě osobní vozidla. Klidnou cestu.

0: Rádio zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, pojďme na zprávy. Německé státní zastupitelství potvrdilo, že na dronu nalezeném na letišti v Lipsku bylo výbušné zařízení. Potvrdilo i srážku letadla s dalším objektem. Připomeňme, že nákladní letoun německé společnosti DHL se krátce po startu z letiště u Lipska srazil s neznámým objektem. Po kolizi nouzově letoun přistál v Hanovru. Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové ale zatím nikdo obviněn nebyl. Podle mluvčí policisté současně požádali o znalecký posudek. Další bližší informace ale poskytovat nebudou. Trestní řízení je neveřejné. Připomeňme, že řidič nemocničního vozu po střetu skončil v pracovní neschopnosti. Vysoké teploty posledních dní se podepisují také na českých rybnících. V těch v rybářství Třeboň chybí 28 milionů metrů krychlových vody, což je více než třetina. Kvůli suchu začali rybáři s předčasnými výlovy některých rybníků.
0: Co se děje v regionu?
1: Hnutí ANO už zná svého kandidáta na pražského primátora. Jde o současného člena městského zastupitelstva Jana Hušbauera. Ten tak nahradil dřívějšího pražského lídra hnutí Ondřeje Prokopa, který po článcích o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil z čela kandidátky a také z místa předsedy pražské organizace. Připomínám, že volit budeme 9. a 10. října.
0: Sport.
1: Etická komise fotbalové asociace rozhodla o trestech. Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc k tomu zaplatí také pokutu 80 tisíc korun. Komise ho potrestala za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a navrch zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Pro něj platí zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno až polojasno, odpoledne a večer počítejme přechodně s oblačností a s ojedinělými přehánkami nebo s bouřkami. Nejvyšší teploty měříme kolem 37 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha polojasná, od jeho západu se postupně vyskytnou přehánky a bouřky. Teploty v noci klesnou na 23 až 18 stupňů. Zítřejší den bude zatažený na mnoha místech s přehánkami a s bouřkami, které budou silné, a nejvyšší teploty zítra naměříme mezi 27 a 32 stupni Celsia. Tolik další zprávy. Na signálu pokračujeme odpolednem plným osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Téměř 2 minuty po 16. hodině už vás od Mixpultu Signálu moc zdraví Lukáš Blaha a jistý hudební nosič zažívá renesanci. A není to překvapivě vinyl. Zanedlouho prozradím víc, jsem Lukáš Blaha a přeju skvělé středeční odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Tohle je Erasure, máte ten správný odpolední signál. A kdy jste si naposledy pořídili nějakého vašeho oblíbeného interpreta na blízkajícím se kulatém kotoučku? Ptám se proto, že kompaktní disky neboli CDčka zažívají nečekaný comeback, tedy alespoň za velkou louží. Po letech útlumu vzrostly v první polovině tohoto roku jeho prodeje ve Spojených státech o 16%. Tím pádem to bylo rychleji než prodeje vinylových desek, které tento trend vykazují dlouhodobě. Důvod je prostý, podporují její sběratelé a obliba limitovaných edic. Takový ten pocit, že něco opravdu fyzicky vlastníme, nikoliv jen streamujeme, je zkrátka k nezaplacení. Nehledě na to, že v novějších autech už si halt CD nepustíme. Ale Phila Collinse, toho zkrátka na CD nebo vinylu chcete. Krásný odpolední poslech.

0: Vzpomínka na Tinu Turner 5 minut před 16:30 na Signál rádiu a můžete být s námi i prostřednictvím sociálních sítí, kde dneska připomínáme, že je Mezinárodní den spodního prádla. Tak klidně dejte vědět do příspěvku, jaké je pro vás to nej. A třeba klidně i přidejte vzpomínku z 80. let. Jaké to spodní prádlo u vás bylo a které jste nosili v 80. letech? Já myslím, že možná už na to člověk raději zapomněl, ale proč ne? Dejte vědět, co určitě nezapomeneme, tak to je Hrát vám dál 80. Rockseťáci anebo Nick Kershaw. Je tedy na co se těšit. Hezké odpoledne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.

0: Vidíte odpolední signál Žentour, všechno bude fajn a říká se i do třetice všeho dobrého, ačkoliv nevím, jestli to platí v tomto případě. Realita je ovšem taková, že ve Strážnici na Hodonínsku už třetí den po sobě padla teplota, rekordní pro oblast Moravy a Slezska. Před 14. hodinou tam naměřili teplotu 41 stupňů Celsia, což je o jednu desetinku více než včera. Další aktuality o počasí se dozvíte ve zprávách v celou, tedy už za 20 minut, nenechte si je ujít.
1: Signály z regionu.
2: Náhodná setkání před reportážním mikrofonem Signál rádia jsou bezprostřední. Stejně tak to bylo i s hercem Lukášem Vaculíkem. Ten letos v létě začal cestovat s novým divadelním představením Zámecký hotel inscenovaným pod večerní oblohou.
3: Stíháte ještě nějaké natáčení cestou? Nebo je teď
4: no, letos klid? Ještě asi točit budu něco, ale jinak se snažím potom přes to léto ne, že to tak vychází, že mám třeba vlastně takový jako třeba měsíc a půl volno přes to léto a to bych si chtěl udržet. Letos to asi nevyjde, protože se bude točit pokračování něčeho, co jsem slíbil, že se to zúčastním, když se bude pokračovat, tak v tom budu a jsem rád, že v tom budu, ale příští rok třeba už bych si to volno nějak víc ohlídal.
3: No, když máte volno, tak co děláte?
4: Tak hodně to času trávím v Chorvatsku, u moře, anebo tak jezdím jezera, nebo tak různě nějaký výlety na kole.
3: Prostě aktivní,
4: no,
3: aktivní odpočinek.
4: Tak na střídačku. Takže na půl aktivní a na půl i trochu lenošení.
3: takže zahrádka a chalupa.
4: Ne. Občas musím někde posekat trávu, ale to, do toho se ještě hecnu, ale jinak ne.
3: Tak já vám děkuji, přeji krásné léto.
4: Děkuji, taky.
3: To byl Lukáš Vaculík.
2: Klidné léto i vám přeje Luboš Dvořák.
1: Signál rádio, ty nejlepší osmdesátky.

0: vlnách signálu s partou, která si vymyslela fikané a nezapomenutelné jméno Mistr, jsme se dostali na dohled 17. hodině. Za 2 minuty je tu s ní Honza Navrátil, který nachystal čerstvé zprávy. A po nich se můžete těšit opět na 80kové hity Laura Brenigan, Elo a nebo Tanita Tykara mě budou reprezentovat.
1: Signál rádio doprava.
0: A taky zjistíme, jak nám to jezdí. V Praze ve Všetacké ulici došlo k havárii 2 osobních vozidel. V hlavním městě máme bůročku ještě v Kubelíkově 2 osobních aut. Na D7, 10. kilometr na příjezdu k hlavnímu městu byste se mohli zdržet kvůli porouchanému vozidlu. A nehoda je teď i v Brně na Bauerově ulici 2 osobních aut. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, i se 17. hodinou na Signálu přichází čas na další zprávy. Český prezident Petr Pavel se jako volný fotograf stal členem Klubu sportovních novinářů České republiky. Pavel se fotografování věnuje dlouhodobě, zaměřuje se především na motoristický sport. Ve Strážnici byl dnes třetí den po sobě překonán absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové tu dnes naměřili zatím 41 stupňů Celsia. Naopak v malé dolnorakouské osadě Schwarzau u českých hranic naměřili 10,6 stupně Celsia. Jedná se o nejchladnější místo v celém Rakousku. Armáda Spojených států amerických od začátku války s Íránem vyčerpala téměř 80% střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany v době, kdy američtí velitelé varují, že muniční zásoby Pentagonu jsou nebezpečně nízké. Píše o tom web stanice CNN, který se odvolává na dva zdroje obeznámené s nejnovější interní zprávou o stavu zásob munice. Armáda podle zdrojů vypotřebovala také přibližně polovinu raket do systému Patriot.
0: Co se děje v regionu?
1: Přípravy na páteční koncert Marka Ztraceného na pražské Letné vrcholí. Hudební akce se třemi tribunami a místy pro stání zabrala celou plochu Letenské pláně. Koncert ale přináší komplikace fanouškům fotbalové Sparty, kteří nemají kde před zápasy svého týmu parkovat. Klub jim proto doporučuje využít pro dopravu na stadion raději MHD.
0: Sport.
1: Novým předsedou disciplinární komise hokejové extraligy se stal Radim Bičánek. Nahradí tak Viktora Ujčíka, který tuto komisi vedl od roku 2018.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i ve zprávách v 17 hodin končíme počasím. Venku je polojasno. Pozor na přechodnou oblačnost s ojedinilými přehánkami nebo s bouřkami, před kterými varují meteorologové. Teploty měříme vysoko, kolem 37 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude polojasno, od jeho západu se postupně vyskytnou přehánky a bouřky a teploty klesnou na 23 až 18 stupňů. Zítřejší den bude s přehánkami a s bouřkami a nejvyšší teploty během zítřka naměříme od 27 do 32 stupňů Celsia, na horách bude kolem 24. Tolik další zprávy. Pokračuje Lukáš.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Honzo, díky, já už přibírám žezlo vysílání, 3 minuty po 17. hodině, krásné pozdní středeční odpoledne vám všem a zamíříme na železnici, kde bude zase o něco bezpečněji. Detaily se dozvíte brzy, počkejte si na ně.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jedeme středečním pozdním odpolednem na signálu, za námi Laura Brenningen, Self Control, a více pod bezpečnostní kontrolou bude cestování příměstskými vlaky, které obsluhují tratě mezi Středočeským krajem a Prahou. Dopravce totiž do vlakových jednotek instaluje moderní kamerové systémy. Podrobnosti nám teď veze tisková mluvčí Českých drah Nicole Moravcová.
1: České dráhy instalují do příměstských vlakových jednotek 471 City Elephant moderní kamerový systém, který má zvýšit bezpečnost cestujících, pomoci s prevencí kriminality a omezit vandalismus. Jde o další krok ve společném úsilí Českých drah, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, které dlouhodobě usilují o čisté a bezpečné příměstské vlaky.
0: Každá zmíněná vlaková souprava pak bude vybavená celkem 42 kamerami, které budou snímat vlak zvenčí, prostor uvnitř vozu a také stanoviště strojvedoucího. Kamery už má aktuálně 6 vlaků a celá instalace potrvá až do roku 2027.

0: krátce před půl šestou jste se Signál rádem, kde nám dozněla Iveta Bartošová, Láska má je zákon, no a zákonem přírody je to, že zase zítra přijde nový den a s ním i naše ranní vysílání a soutěžení.
1: Ano nebo ne, na Signál rádiu.
0: Celý tento týden vám dáváme šanci, možnost získat knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, což je to pravé prázdninové čtení, a navíc, abyste si k němu mohli hezky připíjet buď kávu, čaj, anebo něco ostřejšího, to necháme čistě na vás, nebo lépe vodu v těchto horkých dnech, a to v rnku našeho rádia, tedy s logem Signálu. Tak to všechno můžete získat zítra v kvízové hře Ano nebo ne, zítra ráno zase to vypukne a důležité bude znát jednu správnou odpověď právě, buď ano nebo ne, a hlavně mít u sebe telefon a dovolat se jako první na číslo 910 260 910. Moc vám držím palce.
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne, na Signál rádiu. Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Dáváte si stále ještě středeční odpolední signál a po Sandře zůstaneme v takovémto rychlejším tempu.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Ozve se z něj totiž projekt, který se proslavil v žánru italodiska, založil ho německý producent Florian Fedinger a název odvodil od hlavního zpěváka Massimo Vaccari. Proto Maxim a u našich západních sousedů velký hit v roce 1985. Lady Fantasy.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ve vysílání signálu jsme se pomalu, ale jistě přesunuli díky Brianu Adamsovi k 18. hodině. Za 2 minuty odbije, proto už je se mnou ve studiu Honza Navrátil, který pro vás bude mít nejnovější zprávy v celou. No a potom se dočkáte dalších 80. od Juice Newton, Limála a nebo Depešáků.
1: Signál rádio doprava.
0: V tuto chvíli ale pojďme do provozu. Nehodu máme na dálnici D1 292. kilometr ve směru Brno. Na dálnici D11 48. kilometr směr hlavní město se zdržíte kvůli porouchanému vozidlu a v Brně v Černovické ulici, tak tam je neprůjezdný levý pruh kvůli sražené srně na vozovce. Taky v těchto místech buďte obezřetní a ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I v 18 hodin posloucháte Signál Rádio a máme pro vás další zprávy. Policie dnes oznámila, že nehodu Mercedesu poslance Filipa Turka začala oficiálně prověřovat pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Poslanec Filip Turek je přesvědčen o tom, že prověřování dopadne v jeho prospěch. Řidič druhého vozu, který při srážce utrpěl zranění, jel podle Turka v protisměru po kolejích a následky nehody nejsou prý tak vážné, jak to vypadalo. Zákonodárce dokonce tvrdí, že druhý řidič zůstal v pracovní neschopnosti déle, než bylo potřeba. Češi si mohou ode dneška vyzvedávat léky předepsané na český elektronický recept také ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde je možné uplatnit český e-recept, tak stoupl na 10. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Praze, ve Středočeském a v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu tam platila od úterka. A řidiče na hradecké dálnici D11 zabrzdí opravy vozovky. Silničáři se pouští do rekonstrukce mezi 40. a 26. kilometrem ve směru z Hradce Králové do Prahy. Od dnešního večera dělníci začnou s přípravami. Úsek zhruba mezi Poděbrady a Sackou by měl být opraven za 2,5 měsíce.
0: Co se děje v regionu?
1: Vyšetřování červnové nehody letounu na pražském letišti Točná skončilo. Podle vyšetřovatelů nehodě, při které zemřeli dva piloti z Liberce, předcházelo několik porušení letových postupů. Přílet k letišti neproběhl podle pravidel s několika zatáčkami, z nichž poslední přešla do vývrtky. Závěrečná zpráva o vyšetřování nehody bude k dispozici za několik měsíců.
0: Sport.
1: Extraligové týmy začínají s přípravnými zápasy. Právě teď hrají hokejisté Českých Budějovic s prvoligovým táborem. Budějovický motor se ve stejný čas představí také zítra. Tentokrát to bude proti Jihlavě. Zítra od 17 hodin hraje také Liberec a Mladá Boleslav.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci na zítřek bude polojasno, od jeho západu se postupně vyskytnou přehánky a bouřky, teploty klesnou na 23 až 18 stupňů. Zítřejší den bude zatažený na mnoha místech s přehánkami a s bouřkami, které budou silné. K večeru budou srážky i oblačnost ustávat. Vítr zítra zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude zesilovat. Nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměříme od 27 do 32 stupňů, na Moravě i kolem 37, na horách pak kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy na Signálu ve středu s datem 5. srpna. Hezký zbytek dnes s našimi osmdesátkami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Honzo, díky, s vámi dal Lukáš Bláha a 5. srpna v kalendáři Mezinárodní den semaforu. Tak dáme zelenou osmdesátkám a taky jako tradičně po 18. hodině trošku historie k dnešnímu datu. Ať máte pěkný středeční podvečer, no a případně, jestli jste za volantem, tak ať vám tam padají ty barvy, které potřebujete.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: středeční podvečerní signál proudí do vašich uší a chvíli bude i kolega Jirka Svoboda, který má u nás pod palcem historii.
1: Jste se Signál rádiem, je 5. srpna a to byl v roce 823 před naším letopočtem den, kdy vznikla Majská říše. Pojďme se vydat proti proudu času za dalšími událostmi.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2006 plavkyni Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob 7 hodin a 25 minut. V roce 1914 byl nainstalován vůbec první semafor pro řízení dopravy na křižovatce. Bylo to v Clevelandu ve státě Ohio. V roce 1912 byl zahájen provoz na pozemní lanovce Diana v Karlových Varech. Provoz byl zastaven v roce 1980 a po rekonstrukci znovu obnoven v roce 1998. V roce 1884 byl položen základní kámen pod stavce Sochy svobody. A v tento den v roce 1594 kroniky zaznamenaly, že v okolí Litoměřic poletovala hejna bílých motýlů a podobně jako kobylky sežrali, co mohli.

0: 4 minuty před 6:30 je s vámi Signál Rádio. V Rakousku byl překonán historický teplotní rekord. Zastavil se ve Vídni na hodnotě 41 stupňů. No a když jsme u jihu, tak v jižních Čechách nám začaly řádit bouřky doprovázené silnými nárazy větru. Tak tam na sebe dávejte velmi pozor. No a před bouřkami se skryjeme v dolech už velmi brzy. Podíváme se do Hornického muzea Příbram. Tak si to nenechte ujít. Stejně jako 80-kové Erika Astleyho a nebo Europe. Hezký podvečer.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte podvečerní signál, ve kterém si teď nasadíme ochrannou helmu s čilovou svítilnou, protože kolega Luboš Dvořák nás vezme úplně dolů, do dolu.
1: V Hornickém muzeu Příbram můžete navštívit několik dolů a sfárat na vodní patro Wasserlauf, projít štolou a obdivovat obrovské podzemní vodní kolo o průměru 12,5 metrů. Také se svezete důlními vláčky nebo si šikmou podzemní štolu sjedete po zadku s kuzavkou. Pokud chcete vidět vše tak, jako by havíři právě skončili směnu, vydejte se do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích. Absolvujete trasu horníka před jízdou k Rubu, projdete cechovnou, řetiskovými šachtami, koupelemi až k jámovým budovám dolu. Za stříbrem jeďte do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Nejprve poznáte středověký způsob těžby, zpracování surového stříbra a technologii ražby mince. A pak už si natáhnete perkytli, hornickou plátěnou halenu s dlouhou kápí, nasadíte helmu se svítilnou a vyrazíte podzem do repliky temného středověkého důlního díla. Ze šachet zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: I krátce před 19. hodinou k vám promlouvá Lukáš Bláha, hlavně ale budu hrát hity 80. léta, těšte se na Boney M, Michael Jacksona nebo Genesis, ale dozvíte se i něco zajímavého, například co se dá zjistit a hlavně co se dá udělat za pouhých 90 minut, tak si to nenechte ujít. Hezký podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Dáváte si podvečerní signál a co myslíte, že se dá stihnout za takových 90 minut? Určitě si za takový časový úsek zvládnete celkem dobře odpočinout, i nějaký ten pěkný film vidět, odehrají se dva poločasy fotbalového zápasu, nebude toho zase mnoho. Dokáže někdo ovšem mít za hodinu a půl svatbu a navrchy odrodit dítě? To je případ páru ze západoněmeckého Dormagenu, nevěsta Katarina a ženich Rafael, ač věděli, že datum jejich sňatku je blízko předpokládanému termínu porodu, doufali, že vše odehraje bez problémů. Ani moje gynekoložka neměla námitky, svěřila se dnes už paní Katarina, přičemž na onom datu svatby jí i Rafaelovi velmi záleželo, protože připadl přesně na druhé výročí dne, kdy spolu začali chodit. No, na sál pak putovala ve svatebních šatech a malý Emiliano na sebe nenechal dlouho čekat. Tak ať vám život přináší jen samé podobně šťastně dopadnoucí příběhy, i kdyby v rekordním čase.

0: Večerního signálu rádia Roxette The Look. A jak bude vypadat náš playlist za pár chvil, to bude na vás. Jakmile se ozve výzva signálu pro radost, tedy takového songu na přání, pak neváhejte a vytáčejte studiovou linku sem ke mně 910 260 910. Než se tak stane, budeme věrní osmdesátkám v podání Erasure nebo Bee Gees.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější

0: Pěkný středeční podvečer na Signál rádiu Erasure Star a vy vůbec nemusíte být hvězdou, abyste se dostali do našeho éteru.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Stačí se totiž jako první dovolat na číslo 910 260 910 a ve správný čas, což se podařilo Lukymu. Ahoj.
2: Jo, ahoj, zdravím, tady Lukáš z Mladý Boleslavy.
0: My tebe taky, Luky.
2: Krásné odpolední.
0: Ano, já jsem slyšel, že už mimo éter, ty tam máš nápovědy dámské, kolegyně předpokládám.
2: Jo, jsou moc hodní.
0: To je dobře, že tě nezloběj. Oni chtěli slyšet nějakou českou muziku, tak já myslím, že takový osmdesátkový Petr Kotwald, a kdo je dál, ten by je mohl potěšit.
2: Jo, tak může to být. Oni původně chtěli Michala Davida, ale Petr Kotwald to taky může být.
0: Jo, hele, Michal David, ten už nám hrál v téhle hodině, tak ať máme nějakou změnu.
2: Tak to jo. A všem dobroucícího boxu do Škodovky a ať nám to dobře uteče ta odpolední a ať se z odpolední dostaneme zpátky dobře domů, protože hlásí hrozný počasí, že mají být různý bouřky.
0: Ano.
2: A taky tu chudáci hasiči, že mají strašně hrozně moc výjezdů a musí to být pořád v terénu.
0: Je to
2: tak. Jsou ty velký bouřky a větry a povodně a tak dále.
0: Tak věřme, že nebudou padat trakaře. Luky, držím palce, ať jo, to je rychle jo, za vámi ta odpolední a hrajeme Petra Kotwalda. Pozdravuj. Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Za 2 minuty bude na hodinách 20. Už jsme tak skoro vkročili do středečního večera s datem 5. srpna a dnes je to přesně 5 let, kdy Tony Bennett a Lady Gaga odehráli 2 ze 2 vyprodaných koncertů v New Yorkské Radio City Music Hall. Šlo o poslední vystoupení legendárního zpěváka. Ode mě to ale určitě není dnešní závěrečná vzpomínka na den z hlediska muziky. Další přijdou brzy v signálech hudební minulosti. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Úžasná vzpomínka na partu kolem Michaela Hutchinse. Večerní signál si dáváte a dobře děláte, protože vám právě teď neunikne, jak se psala historie muziky pro dnešní 5. srpnový den.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Putování do ní zahájíme 5. srpnový den před 51 lety, kdy vznikla první čistě ženská hardrocková kapela. The Runaways dal dohromady v Los Angeles excentrický producent Kim Foley ve složení Joan Jett, Michelle Steele, budoucí členka jiné dámské superskupiny Bangles a Lita Ford. K původnímu triu se později připojila zpěvačka Sherry Carey a vznikl hit Sherry Bomb.

Jako druhý si dáme rok 2002, ve kterém popudila své fanoušky u nás nedávno prvně vystoupivší Diana Ross. Americká soulová královna totiž zrušila 14 zbývajících termínů svého letního koncertního turné, aniž by uvedla jakýkoliv důvod.

Třetí položka přináší zajímavou zprávu britských pohřebních ústavů. Ta 5. srpna 2005 odhalila, že pozůstalé rodiny upřednostňovaly na pohřbech popové písně před vážnými skladbami. Mezi nejžádanější patřila I Will Always Love You v podání Whitney Houston, rozlučková princezny Diany Candle in the Wind od Eltona Johna, ale nečekaně třeba i queenovská Another One Bites the Dust. Na pomyslný vrchol se pak dostala američanka Bette Midler z Wind Beneath My Wings.

0: To, co slyšíte, je večer na Signál rádiu a nevím, jakou máte zkušenost vy s cenami na dovolené v oblíbené evropské destinaci, ale pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní namítají, že podobné částky už ženou Chorvatsko mimo dosah běžných dovolenkářů. My zvolíme jinou evropskou destinaci, a to v rámci reprízy Signálu světových hitparád. Už úderem 21. hodiny vás totiž kolega Martin Hovorka vezme do Francie a prozradí, jaké hity tam frčely přesně před 40 lety. Nenechte se o ně ochudit, dobrý večer.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano
2: nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Přesný čas 20:38. Ode mě ještě na signálu jedna sportovní aktualita. Novým předsedou disciplinární komise hokejové extraligy se stal Radim Byčánek. Bývalý výborný obránce nahradí v této pozici Viktora Ujčíka. I tady u nás dojde ke střídání. Po 9. večer už uslyšíte kolegu Martina Hovorku a jeho signály světových hitparád 80. let. Pro dnešek se tak s vámi loučí Lukáš Bláha, ale už se moc těším zase zítra ve 4 odpoledne. Ahoj!

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Hezký dobrý večer, tady je Signál Radio a my budeme opět odpočítávat 10 největších hitů. Dneska nás čeká francouzský žebříček, samozřejmě z 80. let, ale pozor, já vás dovedu do toho našeho dnešního roku skrz jeden takový kvízíček. Tak schválně si uhodnete na základě třech indicí rok, který nás dneska čeká. Takže přátelé, Černobyl, Top Gun a Boží ruka. Tady bych to rozvedl. Boží ruka Diego Maradony. Ano, je to rok 1986. Pojďme na to.
0: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Takže jak vypadal francouzský singlový žebříček na začátku srpna roku 1986? Dozvíte se v těch následujících minutách na Signál Rádiu. Já jsem Martin Hovorka a jsem rád, že vám mohu v tento okamžik pouštět Petra Gabriela, pecku Sledgehammer.

0: Sledgehammer, to byl pan mistr Peter Gabriel tady u nás na Signál rádiu. Mnoho hudebních kritiků považuje písničku Sledgehammer za okamžik, kdy se Peter Gabriel z respektovaného artrockového hudebníka proměnil v celosvětovou popovou hvězdu. A je taky zajímavý, že vlastně Peter Gabriel začínal velmi úspěšnou kariéru v kapele Genesis, kterou pak opustil a vydal se na ještě úspěšnější solovou dráhu. A když tehdy na první příčce hitparády se držela písnička od Genesis Invisible Touch, kterou už zpíval Phil Collins, tak když tato píseň odešla z prvního místa, tak byla vystřídána právě písničkou Sledgehammer, kterou v 86. roce zpíval Peter Gabriel. Jinak nevím, jestli si vzpomínáte na videoklip, ale natáčel se celé hodiny a dokonce nehybně musel mnoho hodin ležet Peter Gabriel pod stolem, aby ten videoklip byl natočen přesně tak, jak si režisér představoval. Tady jsou signály světových hitparád, my vám postupně odtajníme během této hodiny, jak vypadal francouzský singlový žebříček na začátku srpna roku 1986. Už máme za sebou 10. místo, to byl Peter Gabriel. No a teďka nás čeká ženský hlas. Podle prvních tónů poznáváte hudbu, kterou produkoval Michel Cretu, ale samozřejmě zpívat bude Sandra. Tohleto je písnička Innocent Love, tak si ji pojďme dát na Signál rádiu.
1: Signál rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Když Sandra v 85. roce vydala hit Maria Magdalena, tak se pak čekalo na její další hit. Ten přišel až o 2 roky později, jmenoval se In the Heat of the Night, ale v tom mezičase měla Sandra spoustu dalších písniček. I tato byla velice úspěšná. Innocent Love a písnička, která vypráví o touze po upřímné a nevinné lásce. Myslím si, že právě takovouhle lásku vyžadovala zpěvačka Sandra po Michelovi, což byl její manžel, následně Michel Cretu. Nejprve skládal její skladby a pak si dokonce vzal za ženu, ale já si myslím, že tu lásku nikdy nenaplnil tak, jak ona potřebovala, proto se následně oba rozešli, rozvedli a teďka si jedou každý svůj vlastní život a myslím si, že je to tak dobře. To bylo takové vztahové okénko tady na Signál Rádiu od člověka, který s rozvodem teda ještě žádnou zkušenost nemá, ale... Co není, může být, samozřejmě jednoho dne. Každopádně, to jsem se dostal tam, kam jsem vůbec nechtěl. Chtěl jsem se posunout k další písničce. Gloria Estefan nás čeká. Taky se můžeme podívat na její vztahy za malý moment, jestli tam byla nějaká pikantérie. Každopádně, víc než vztahy, taky rozhodně šla muzika, protože nejprve, než se vydala na solovou dráhu, tak zpívala v kapele Miami Sound Machine. A tady je slavná pecka z 680. letní hit Bad Boy.

0: Ladíte Signál Rádio a já se normálně musím omluvit Glorie Estefan, protože jsem tady spekuloval o tom, jak ona to vlastně má s muži. Tak přátelé, Gloria Estefan je více než 40letá vdaná za Emilia Estefan. Seznámili se v roce 75, kdy se Gloria připojila ke skupině Miami Sound Machine, kterou Emilio založil. O 3 roky později se vzali a jejich manželství je považováno za jedno z nejstabilnějších v hudebním průmyslu, protože oni jsou spolu stále i v roce 2026. A dokonce ten Emilio, ten její manžel, funguje jako producent a manažer právě zpěvačky Glorie Estefan. Takže taková, řekněme, rodinná firma to je, jo, rodinná firma. Ale funguje jim to, protože mají dokonce i 2 děti, syn, který se narodil v 80. letech a pak mají dceru narozenou v 90. letech. A i ona se věnuje, stejně jako rodiče, hudbě. Tak, přátelé, tady jsou signály světových hitparád, co všechno se tady nedozvíme. A teď si dáme chvilku pauzičku od francouzského singlového žebříčku. Než se za malý moment vrátíme do 7. místa, tak si dáme písničku, kterou, a to se málo ví, složil Vašo Patejdl a v 86. roce ji zpíval Richard Miller. Největší slovenský hit prázdnin 86. roku se jmenoval Po schodoch.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Richard Miller a písnička Po schodoch, ohromný hit roku 1986. My se v tento okamžik vracíme zpátky do francouzského singlového žebříčku, který vám tu dnes představuji. Hrajeme si 10 největších hitů tak, jak se zařadili do hitparád právě na začátku srpna 86. roku. A nás teďka čeká zpěvačka Španěla. A rovnou vám prozradím, že se v mládí tato zpěvačka zajímala o fotbal. V několika rozhovorech přiznala, že měla slabost pro fotbalisty. Nešlo ale o to, že by byla známá četnými vztahy s hráči. Ona prostě měla ráda, když Italové běhali na hřišti a hráli kopanou. Četl jsem nějaký rozhovor a tam říkala, že milovala Juventus, FC Juventus a bývalého útočníka tohoto týmu Roberta Betegu. Tak přátelé, toto je Španěl. Myslím, že každá Italka má ráda asi italský fotbalisty, ne? Takže italská Španěl a písnička Easy Lady.

0: Na Signál rádiu debutový single italské zpěvačky Špani. To byla písnička Easy Lady. Ovšem Špaňa těch písniček měla posléze mnohem, mnohem víc. Asi všichni vzpomínáme na písničku Call Me. A své fanoušky na přelomu 80. a 90. let potěšila tady tím trackem. Skladbou I Always Dream About You, to všechno je italská Špaňa. Já jsem tady mluvil o tom, že všechny italské zpěvačky musely zákonitě milovat italský fotbalisty. Že každá Italka podle mě miluje italské fotbalisty. Proč jsem to tady teďka spojil s fotbalem? Já to hnedka vysvětlím. Protože v 86. roce, co se fotbalu týče, okouzlil Diego Maradona celý svět. Došlo totiž na takzvanou boží ruku, což je označení pro jeden z nejslavnějších a zároveň nejkontroverznějších gólů fotbalové historie. Diego Maradona ho vstřelil 22. června 86. roku ve čtvrtfinále mistrovství světa. Dal gól Angličanům. Maradona vyskočil do souboje s brankářem a míč pomohl dopravit do sítě brány levou rukou. Rozhodčí tento nedovolený zákrok neviděl a gól uznal. Po zápase Maradona slavně prohlásil, že branka padla tak trochu hlavou Maradony a tak trochu boží rukou, čímž vznikla legenda o boží ruce. Jen o několik minut později vstřelil Maradona druhý gól, při němž obešel polovinu anglického týmu. Vlastně tento gól je označován jako za gól století. Argentina zápas vyhrála 2-1 a později získala titul mistrů světa. Jinak boží ruka se stala symbolem fotbalových kontroverzí. Často se připomíná jako jeden z důvodů, proč byl po letech zaveden systém videorozhodčího, takzvaný VAR. Takže to byla vzpomínka na fotbal. V 86. roce Mexiko hostilo fotbalové mistrovství světa a my tady dnes na Signál rádiu hostíme francouzský singlový žebříček z 86. roku a pokračujeme dál.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Jakých 10 písniček bodovalo ve Francii na začátku srpna 86. roku, to se postupně dozvídáme. Teďka jsme na 6. místě, kde se umístila předělávka slavného hitu Holiday. Tohle to je Holiday Rap a MC Mike G.

Obří letní hit roku 1986, to je Holiday Rap. Nizozemská dvojice MC Michael G a DJ Sven dostali nápad spojit rap s hitem Holiday od Madony. A výsledkem byla chytlavá letní písnička, která ovládla evropské hitparády a dodnes patří mezi nejznámější taneční letní hity 80. let. Asi se ptáte, jak to bylo s autorskými právy. Jako asi se tak jako nabízí samozřejmě myšlenka, že Madonna jim práva na hit Holiday jen tak nedala. Jakože by prostě nějaký dva kluci z Holandska zavolali Madoně a my to chceme, ten Holiday, a my tam něco narepujeme a pak s tou uděláme hit. Takhle to nešlo. Oni museli kvůli autorským právům tu vlastně hudbu, ten základ Holiday, tak jako známe, nahrát znovu. Oni nemohli využít tu původní verzi od Madony. Oni to museli celé nahrát znovu a pak do toho narepovali to, co jste slyšeli. Tak, velká inspirace hitem Holiday od Madony právě teď na Signál rádiu. No a nás čeká ještě kompletní pětka. Pět největších hitů francouzského singlového žebříčku ze srpna roku 1986. Ale než se vrhneme mezi těch pět největších hitů, tak přátelé, mám tady pro vás jeden ohromný duet. Byl to vlastně první natočený duet v 86. roce. A to nebyl duet, tam se objevily rovnou tři jména. Eurythmics, to jsou dva, Annie Lennox a Dave Stewart, a s nimi do třetice Aretha Franklin.

0: Toto je písnička, kterou původně napsali pro Tinu Turner, ale nakonec ji zpívala Aretha Franklin. To taky mohlo být zajímavé spojení Eurythmics a Tina Turner. No, ale natáčeli s Aretou Franklin. Napadá mě otázka, Annie Lennox, ohromná zpěvačka, tak jestli ona vůbec může mít ještě k někomu respekt, nebo mohla mít respekt. Ona sama takový velikán. A prozradila v jednom rozhovoru, že když nahrávala tuto písničku s Aretou Franklin, tak to byl pro ní splněný sen. Označila ji za jednu z největších zpěvaček všech dob a přiznala, že při společném zpívání této písně cítila velký respekt k této dámě. Duet Sisters Are Doing It For Themselves vznikl ve studiu v americkém Detroitu a Annie Lennox a Dave Stewart z Dua Eurythmics pozvali na natáčení Aretu Franklin a tu svoji část Areta naspívala velmi rychle a podle členů kapely Eurythmics ohromila všechny kolem svojí profesionalitou i tím, že většinu vokálů zvládla naspívat během pár chvil. Takže bylo hotovo a mohli jít všichni pak společně na kafe.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Hrajeme si písničky z francouzského singlového žebříčku a tady je další milá vzpomínka na osmdesátky. Věřím, že i tato písnička vám udělá radost. I can't wait.

0: i ta následující písnička, co bude znít, tak mají vlastně podobný příběh. Tohle jsou Američani New Shoes s písničkou I Can't Wait. Když vyšla ta písnička úplně poprvé, tak nezaujala, ale všechno změnil až taneční remix, který se začal hrát v klubech a díky němu se píseň stala vlastně slavnou a dostala se do rádií po celém světě a vyšplhala se poměrně dost vysoko v rámci hudebních žebříčků. Toto bylo páté místo francouzského singlového žebříčku. No a tady mě napadá říct, že pokud vás nebude nějaká písnička někdy bavit, třeba i v budoucnu, dejte jí druhou šanci. Poslechněte si ji znovu a znovu a třeba se vám začne líbit. Přesně takhle to měli i Erasure. Natočili první verzi písničky All Amour. Taky to nemělo žádný velký úspěch, ale když to vydali znovu, trošku to jako opravili, takový vlastně remixíček udělali a vydali to znovu a později, tak se to hnedka dostalo do světových hitparád a to na ty přední příčky. Důkazem je i francouzský singlový žebříček, kde se písnička All Amour od Erasure dostala na čtvrté místo a my si právě teďka Vinciho Clarka a Andyho Bella na Signál rádiu pustíme. Tak tohle je další milá vzpomínka.
1: Signály světových hitparád 80. let.

Na Signál Rádiu posloucháme jeden z prvních velkých hitů britského duha Erasure. Andy Bell, zpěvák a taky klávesák Vince Clark, který už měl za sebou působení ve skupinách Depeche Mode a Yazoo, prostě byl ostřílený, měl tah na bránu a uměl dělat hity, tak by bylo divný, kdyby se mu to nedařilo v kapele Erasure. Takže toto bylo čtvrté místo francouzského singlového žebříčku na týden přesně. Před 40 lety, srpen roku 1986, slyšíte celou tuto hodinu, jaká muzika se hrála o prázdninách 86. roku. Nás čeká ještě top trojka, třetí, druhé a první místo, ale teď vás nalákám na příští týden, protože to si v signálech světových hitparád dáme hudební výlet do britského singlového žebříčku z roku 1987 a taky to budou prázdniny, takže další prázdninová písnička, taková ochutnávka z roku 87. Teď Bananarama na Signál Rádiu.

0: Tahle skupina patří k největším jménům 80. let, Bananarama na Signál Rádiu, a my si tady tu dívčí kapelu budeme hrát přesně za týden v dalším díle Signálu světových hitparád, takže vám dáme nějaké detaily a pikantérie, nějaké zajímavosti. Důležité je vědět, kdy vysíláme Signály světových hitparád na Signál Rádiu. Tak tuto retroparádu pro vás máme vždycky v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21 hodin. Tak nás nezapomeňte poslouchat.
1: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Celou tuto hodinu slyšíte, jakým písničkám se dařilo o prázdninách v 86. roce, tedy před 40 lety. Toto je francouzský singlový žebříček a už jsme se dostali až k třetímu místu. Jsme víceméně u vrcholu, pod vrcholem. A na trojce tehdy Level 42 a písnička Lessons in Love.

Skupina Level 42 nikdy neplánovala vydat písničku Lessons in Love jako single. Vlastně byla to doba mezi jedním a druhým albem, kdy měli nějaké setkání ve studiu, jen tak si tam pánové jamovali na ty svoje hudební nástroje. A pak najednou došlo jim, že zpívají úplně novou písničku a začala se jim tak líbit, že pojali podezření, že by mohla být úspěšná. Tak ji regulérně natočili a vydali. A vlastně jeden z největších hitů Level 42 to byl. Dokonce posunul tuto kapelu mezi světovou extra třídu. Takže písnička Lesson in Love zařídila, že se kapela Level 42 začalo dařit po celém světě. A vlastně podobně to měla Madonna, protože i ona vydala písničku, která ji definitivně posunula mezi největší popové hvězdy světa. Madonna vydala totiž písničku Papa Don't Preach. A nejenom, že to byl hit, ale dokonce to, o čem zpívala, bylo i velké kulturní téma roku 1986. Protože Madonna v této písnice vlastně řešila téma těhotenství mladé dívky a rozhodnutí nechat si dítě. Obrovský skandál tímto vyvolala Madonna. A nejenom, že to byl hit, ale mluvilo se o tom během debat v médiích, v politice. No prostě Madonna tnula do živého, jak se říká. Tak, Papa Don't Preach, druhá nejúspěšnější písnička ve Francii před 40 lety.

0: Tak přesně takhle to zpívalo Madoně v roce 1986 před 40 lety. No vidíte, uteklo 40 let, jsme v roce 2026 a Madonna přesně před měsícem vydala novou desku. Už jste ji slyšeli? A pokud ano, líbila se vám? Dejte mi klidně vědět na můj Instagram, ten zní Marty Hovorka. Já jsem z té nový desky Madony nadšen.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: V každém případě tady jsme na Signál rádiu a zbývá dorazit dnešní díl Signálu světových hitparád. Jsme v roce 1986, což byl rok kombinací velkých tragédií a sportovních legend a také obrovského rozmachu popkultury 80. let. Prostě Černobyl, velká tragédie, pak taky Challenger, tragédie raketoplánu, rozhodně i to stojí za zmínění. No a pak jsme tady měli, a už jsme se o tom bavili, Diego Maradona a jeho gól, který možná dokonce neměl být uznán. Každopádně velká sportovní legenda Maradona zazářila na mistrovství světa ve fotbale před 40 lety. No a muzika, tak to tady slyšíme s každou další písničkou, že ten 86. rok, že to byla líheň na hity. Teď nás čeká úplně největší hit, kterému se zadařilo ve francouzském singlovém žebříčku na začátku srpna 86. roku. A je zajímavý, ta holka, kterou uslyšíte, vůbec tu písničku neměla zpívat. Oni prostě jenom potřebovali, aby to někdo jako naspíval, jak to vlastně bude znít, a teprve potom ten hit chtěli nabídnout opravdové zpěvačce. Tak řekli tam nějaký modelce, kterou tam měli po ruce, Samantě Fox řekli, že ona fakt dělala modeling, aby to jen tak jako nabroukala, jak by to zhruba znělo. A jim se to tak líbilo, že řekli, no pojď sem, tohle to je přesně ten hlas, který do té písničky sedí. No, takže Samantha Fox. A rázem to bylo první místo hitparád. Tak pojďme si dát kočinu na závěr. Pojďme si popřát hezký dnešní večer. A pojďme si slíbit, že se opět za týden sejdeme tady na Signál rádiu společně, já a vy, a dáme si další díl Signálu světových hitparád. Moc na to budu těšit, jsem Martin Hovorka a teďka vám přeji hezký zbytek dnešního večera, který bude plný osmdesátek, pokud budete i nadále poslouchat Signál rádio. Tak dobrý večer.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádiu.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
1: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,